černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tiketinky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.cz.

0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme na konci května platit podobně. Analytici totiž žádné velké změny cen neočekávají. Ceny benzínu podle nich tlačí nahoru současně dění na trhu a také začínající motoristická sezóna. Naopak u nafty je poptávka stabilní a její ceny na burze spíše klesají. Bolest byla tak příšerná, že jsem se nemohla dotknout ani vlasů. To je výpověď ženy, která přežila hantavirus. Zákeřnou nemocí se přitom měla nakazit už před zhruba 30 lety. Tehdy to bylo velmi neznámé onemocnění a lékařům dlouho trvalo, než se ho podařilo diagnostikovat. Dnes se virus vyskytuje po celém světě, zejména v místech, kde žijí hlodavci, co ho přenášejí. Čeští hokejisté měli včera volno a toho využilo sousední Slovensko. Porazilo Dány a posunulo se před nás na druhé místo tabulky. Včera vyhráli i hokejisté favorizované Kanady, kteří se výhrou nad Norskem posunuli do čela skupiny. Češi, kteří budou odpočívat ještě dnes, jsou zatím třetí. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Kadani dokončili rekonstrukci dolního jezu na Ohři. Projekt přinesl nejen modernizaci samotného jezu, ale také lepší podmínky pro přírodu i bezpečnější provoz. Jedním z klíčových prvků celé rekonstrukce je rybí přechod, který umožňuje migraci ryb a zlepšuje ekologické podmínky v řece. Povodí Ohře plánuje zahájit také monitoring rybího přechodu. Na severu Čech bude dopoledne ještě většinou jasno až polojasno, odpoledne pak převážně oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni. V Polabí a po Ohří až 26 stupňů.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, jo, jo, je pátek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já teda chci poděkovat Davidovi, ahoj Dave, dobré ráno.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Že já jsem sem přišel a David říká, víš, že je pátek? Říkám, no jo, takže David mi udělal obrovskou radost po ránu a Jasmin mi udělala obrovskou radost, že ji zase vidím,
3: že přišla.
2: Já jsem se dostavila.
1: Jak se máš, jak se máte?
2: No dobrý, co dobrý.
3: Tak jak jinak, když je pátek.
1: No tak no, jasně.
2: Já
1: tak
2: myslela, když jsem tady, tak nic.
1: Tak snad se máte dobře i vy, kdo jste si nás pustil. Imagine Dragons, s tím začneme, hezké ráno. Hit Radio Nord

0: Imagine Dragons. Šest hodin, pět minut, tohle Hit Radio, krásné ránko. Já bych začal takhle zjemna. Přeci jen je pátek. Je pátek, sešli jsme se tady všichni.
1: Sešli jsme se zde.
0: Sešli jsme se. Kdo půjde pro prsten?
1: Jen to ne. No co jste chtěl říct, hezkýho?
0: No, že jsem se na vás těšil, protože nejenom na vás, ale na to, že je pátek. A víkend před námi, navíc krásný víkend před námi, zítra hokej, že jo?
1: No je.
0: Se Slovenskem. No. Já si myslím, že tenhle víkend bude suprovej. Suprovej, co chystáte?
1: Já jdu na rozlučku svý nejlepší kamarádky, na rozlučku se Svobodou.
0: Hezký.
1: Ale jelikož to má být, ona jako hodně jede nealko, ostatně my všichni tam, takže prostě v neděli dopoledne spíš jako.
0: Já jsem ti chtěl říct, to bude to nealko, rozlučka se Svobodou, a ty řekneš, že jo. Co David chystá?
2: Hele, my jedeme na oslavu Evinýho Strejdy, který slaví 60, a to teda určitě nealko nebude, naopak.
0: Hezký. A já jdu pracovně na oslavu 50. narozenin, takže vlastně všichni budeme něco slavit.
1: To je hezký.
0: Hezký, já si asi něco dám teda.
1: Co budete dělat případně slavit o víkendu vy, to nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionu.
0: 777-937-777, to je číslo, kam nám to napište. Jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na víkend? Teď Black Eyed Peas, hezké ráno.

0: 6 hodin, 10 minut, Black Eyed Peas. Just can't get enough na Hitrádiu. Hezké ránko. Tak my už víme, co chystáte na víkend. O tom bude minuta šampionů, která startuje právě teď.
1: Ondra Ústí na cestě na natáčení finále Miss České republiky. Dneska zkoušky, zítra přímý přenos. To by the way točí i můj Kuba. A v neděli zápas Slavie Plzeň.
0: Ivča Praha pojedou na zápas pozemního hokeje od dcery do hok. Zítra výlet.
1: Andrea České Budějovice zítra s Neteří a synovcem do divadla na Sněhurku a samozřejmě potom hokej.
0: David Žasler bude brigáda a výlet s dvojčaty.
1: Kamča z Domažlic, mamka má zítra svatbu, po 20 letech si bere svoji lásku a ona jde svědčit a nealko určitě nebude.
0: Jana Jindřichu Hradec, budeme s dcerou Vaneskou společně slavit svátek v neděli.
1: Květa Děčín dneska si vyzvedne 3letého vnoučka a vrátí ho zítra večer, pojede vláčkem na výlet a vyzkouší i lanovku.
0: Andrea, jedeme na hasičskou soutěž a určitě budeme slavit prohru i výhru.
1: Zdeněk Kamenice zítra s holkama Aquapart, neděle Majaland.
0: Petra Třebíč, jako nepič piva, jdu na pivní slavnosti v Třebíči. Tak když to tak jako sčotnu, tak to vypadá, že většina z vás bude prostě kalit o víkendu, no tak si užijte.
1: Kalit a koukat na hokej.
0: Nadcházející víkend, tak samozřejmě to jde ruku v ruce. Jasně. A ruku v ruce jdou další hity na Hitrádiu. Leony, Don't Worry v 6.11, hezké ránko.

0: Takhle vám hraje páteční hit rádio minutu po čtvrt na sedm Lost Frequencies. Hezké ránko.
1: Vzpomeňte si teďka na svý studentský léta. Určitě jste zažili během nich nějaký to školení, ať už se týkalo čehokoliv. Ale v Německu zažili studenti školení, na který teda jen tak nezapomenou.
0: Mhm.
1: Starý, zkušený lékař, jmenoval se Karl, učil na kurzu mladý zdravotníky, jak postupovat, když uvidí, že někdo dostal infarkt, jo. Takže začal simulovat ten infarkt a ukazovat jim, co dělat, jenže během té simulace ten infarkt zahrál tak přesvědčivě, až ho nakonec sám dostal.
0: Aha.
1: Jako studenti si nejdřív mysleli, že se dělá srandu, ale pak věděli samozřejmě, že tohle není už nějaký výkon herecký, ale opravdu tam bojuje o život, takže ho začali zachraňovat. Na druhou stranu zachránili ho, takže za prvý dobře je to naučil, za druhý, kde jinde by člověk měl dostat infarkt, než právě tady, kde se učí, jak zacházet s tím, když dostaneš infarkt.
0: Tomu se říká vlastně taková praktická zkouška jako s okamžitou zpětnou vazbou. Nicméně, já když si vzpomenu takhle kdysi dávno, když jsem pracovával v nějakých firmách, tak vždycky přijel bezpečák, jo. Mm-hmm. A samozřejmě tam mělo probíhat nějaké školení, ale bylo to takový to jenom, hele, tady to podepište, tady to odklikněte a tak dále. Takže myslím si, že kdyby se něco stalo zrovna jemu, tak by mu asi nikdo
1: Hele, ale já jsem si vybavila situaci, když jsem byla na střední a měli jsme nějaký kurz zdravotnický, tak každý měl předvádět něco jiného, někdo simuloval autonehodu, někdo tohle, někdo tamto, a já jsem měla předvádět hyperventilaci a dýchala jsem do toho pytlíku a zpátky se mi vracela tohle a tohle. A taky jsem vlastně dýchala tak moc, až to tam se mnou reálně seklo. Ale jako infarkt horší samozřejmě.
0: No, třeba takový fotbalisti, co? Hele, simulujou, víš, že sami tomu věří.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt po

0: @ateliér.cz.
1: Toto je?
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Českolipsku v Novém Boru. Omezení čeká na náměstí Míru, které je částečně neprůjezdné. No a pozor, taky v Teplicích, kde je nově neprůjezdná Francouzská ulice.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.
0: Asi.

0: Alex Warren. Ordinary na Hit Radio, za malou chvíli třeba za 100 let nebo Supergrass. Teď David.
1: Ranní update.
0: A jeho ranní update, pojďme na to.
2: V tuzemských horách je málo sněhu, mapa republiky roztaje podle odhadu už v květnu. Ve východních Krkonoších, kde meteorologové sněhové pole monitorují, je nejméně sněhu od začátku měření. Čeká nás prostuměný víkend, podle předpovědi vůbec nejteplejší od začátku roku. Obloha převážně jasná, teploty kolem tropické třicítky.

0: se proto objížďkou.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle je Damiano David, Born with a Broken Heart na Hit Radio. 6.49. Je pátek, nálada fantastická, až moc pozitivní možná, tak bychom to možná mohli trošku vyrovnat. Až tady jednou nebudete. Chtěli byste po sobě na světě nechat nějaký fakt jako pořádný tajemství? Takzvaně echt tajemství? Co, Dave?
1: Jsem doufal, že začneš Jasmin a já budu mít víc času na promyšlení.
0: Co, Jasmin? Chtěli byste po sobě něco zanechat?
2: Hele, zanechat jo, tajemství asi úplně ne, ale zanechat určitě nějaký odkaz.
0: No, možná vás bude zajímat tohle, nový trend ze Spojených států, bizarní služba, kdy agentury nabízejí herečky, které zahrají vaši zdrcenou tajnou lásku. Na pohřeb dorazí v černé limuzíně, s pláčem položí krak ve růži a beze slova odejde.
2: A rodina pak teda jako zkoumá, kdo to byl.
0: No jasně, rodina prostě se už jako do konce svého života nedozví, kdo to byl.
1: No hlavně ty kámoši, víc říkají, hele, ten Karel.
0: No kámoši, jasně no, ale co na to tíně, jako ta tam možná do té rakve může skočit taky jako.
2: Ale ty si tím pádem tuhle službu můžeš objednat, OK, ale jenom v případě, kdy počítáš s tím, že teda brzo asi budeš neboštík.
0: Takhle, musíš být živá samozřejmě, aby se to mohla objednat.
2: Ale musíš počítat s tím, že za chvíli živej nebudeš, jo? No.
0: A nebo si to můžeš objednat takhle do foro, tady dopředu. Teďka, že bychom si to objednali třeba. Já si ale myslím, že to je hrozně sobecký, jo. Představ si právě toho chudáka, tu manželku, tu ženu, která s tebou 30, 40 let je prostě a ten chlap jakože vtipálek, haha, tak udělá tohle, jo. A nevím, no. Se mnou by tam seklo, já bych tam prostě spadnul do toho hrobu taky. Kytlarovi, Justin Bieber, Stay, 6.50 na Hit Radio, hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Benzín dražší, nafta levnější. Taková bude dnes situace na tuzemských čerpacích stanicích. Zatímco maximální povolená cena u benzínu opět poroste na pátečních 45 korun a 23 haléřů, nafta naopak zlevní. Prodávat se bude moc maximálně za 42,31. Nejhorší sezona lesních požárů od poloviny 90. let, to je přívlastek období, které mají za sebou ve Španělsku. Plameny tam zničily na 350 tisíc hektarů lesní půdy, což odpovídá asi 5% rozlohy Česka. Příčiny jednotlivých požárů se liší, v polovině případů se ale jedná o úmysl. Václav Moravec si dlouho pauzu nedal, moderátor, kterého veřejnost zná hlavně z tradičních otázek, spustil novou mediální platformu. Jen pár týdnů poté, co na začátku března skončil ve veřejnoprávní televizi, projekt Moravec.cz bude nabízet celou řadu formátů, včetně reportáží nebo politických debat. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Rekonstrukce ulice sociální péče u Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pokračuje. Začaly práce na vzniku nové zastávky městské hromadné dopravy a semaforů u odbočky k infekčnímu oddělení v ulici Na Kabátě. Novinkou budou semafory pro auta i chodce na křižovatce ulic Bělehradská, Malátova a na spojce. Tudy totiž chodí děti do školy a ze školy. Mělo by být hotovo v listopadu. Maximální teploty se na závěr pracovního týdne budou na severu Čech pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne pak čekáme více oblačnosti.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Hezké ránko.
12: Krásný pátek přejeme.
13: Snídaně šampionů.
11: To se tak parádně poslouchá, to slovo pátek. Taky z toho máte takovou radost?
12: Máme.
14: Zní to skvěle.
11: Zní to dospěle?
14: Zní to skvěle.
11: Skvěle. Já jsem ale všiml si, já jsem dneska od rána Davida, třeba už po 8. ptám, co říkal.
14: My nejsme na stejné vlně dneska.
11: Nejsme. Tak jsme rádi, že vy jste na té správné vlně s námi tady. Si a Cheap Thrill, s tímto celé odstartujeme. Hezké ráno.
0: Hit

0: Pět minut po sedmé, takhle zní páteční Hit Radio a Sia, dobré ráno. Představte si, že ležíte na pláži. Představujete si to.
1: Jo, to jde snadno, tato
0: představa. To jde lehce. Užíváte si dovču a vedle vás na lehátku leží člověk, se kterým jste se před měsícem rozešli. Jak vám zní tohle pokračování?
1: To už je horší, no.
0: Takhle, je to trend. Lidi kvůli obřím cenám a storno poplatkům tráví dovolenou s ex, kterou si teda zaplatili společně, než se rozešli. Jo? Takhle, co je jasný, že v ceně all inclusive je všechno. Jídlo, pití, tichá domácnost, všechno, jo. Ale tak pojďme se do toho vžít, jo. Udělal byste to?
1: Těžko říkat, když v té situaci nejsem, ale znám někoho, kdo v té situaci byl a opravdu se rozešli a potom jeli na dovolenou s tím, že ale ten rozchod nebyl jakoby špatný, takže vlastně to tam nebylo na nože, ale bylo to nepříjemný samozřejmě.
0: Ono asi taky záleží samozřejmě, když se ti dva rozejdou a jsou stále sami, tak asi to je v klidu, ale
1: jo,
0: jako, kdybych si představil, nebo je to relativně v klidu, ale ta horší varianta je, kdyby třeba už ten jeden s někým byl a řekl, hele, prosím tě, my máme zaplacenou dovču, jo, tady s Monikou. S Monikou víš, jak to mezi náma prostě jako bylo, co jsem ti o ní vyprávil, ale my spolu teďka musíme ještě jako jet na ty tři týdny jako na dovolenou, jo. Je to v pohodě.
2: Vy jste zatím vynechali jeden hodně důležitý fakt, a to sice, kam by ta dovolená byla. Jiná věc je, kdyby to měl být na Mácháči, tak to bych asi ožilal, ale kdyby to měla být nějaká tropická destinace.
0: Na Mácháč právě bych jel.
2: Okay,
0: to je pravda. To je vlastně pravda, no. Takže
1: Máme tady ještě někoho, kdo tohle zažil.
0: Tady ve studiu.
1: Mezi našimi posluchači, jestli jste něco takového zažili, nebo o někom takovým víte, stejně jako já, tak nám určitě dejte vědět.
0: No a taky, jestli byste dokázali vlastně strávit týden v jednom hotelovém pokoji se svým ex. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777937777, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Krištof, hezké ráno!

0: Za minutu čtvrt na osm ladíte páteční Hit Radio, krásné ráno. Společná dovolená s ex, ano nebo ne? Ano, je to trend, lidé si koupí dovolenou, pak se rozejdou a co s tím? Zrušit, nechat propadnout, stornou poplatky velký, tak trendem je, že na tu dovolenou jedou spolu.
1: Ptali jsme se, jak to je ve vašem případě, jestli jste něco takového zažili, případně byste byli ochotní podstoupit. Tak jedna ze zpráv zní, ahoj Hit Radio, já to nezažila, ale kamarádka se s přítelem rozešla po cestě na dovolenou. Ale jak to vypadá, užili si to tam, protože se vrátila těhotná.
0: Směřováníčko proběhlo. Další zpráva od Týny. Ahoj, zažila, když jsem se rozešla s ex, měli jsme koupenou, ale rodinou dovolenou s rodiči do Tunisu. Nakonec jsme teda společně odjeli a museli sdílet společný pokoj. V první řadě jsme si od sebe oddělili postele, abychom nebyli v úplném kontaktu, ale nejhorší na tom bylo, že v té době rodiče nic nevěděli, že jsme se rozešli, tak jsme museli předstírat, jak jsme spolu šťastní zamilovaní.
1: Počkej, já jsem teďka to úplně vybavila, tak to nechápu, že jsem na to zapomněla. To se mi stalo na střední taky. Já jsem s tehdejším ex-přítelem, to bylo v Čechách, jsme jeli jenom jako na dovču, ale s mýma rodičema. A taky jsme předstírali, že jsme spolu, že jo? Protože už jsme spolu nebyli, ale nechtěli jsme to nikomu říct. To je hustý.
0: To je neuvěřitelné.
2: Co když i tvoje rodiče tehdy předstírali?
1: No, máma tam měla svého nového manžela, takže rodiče už nic nepředstírali, ty už byli rozvedený.
0: A už to bylo jasný. Takže na dovolenou s ex vlastně... Ano, když už za to dáme takový peníze, že? Shakira, hezké ráno.

0: 7.19, tohle je Shakira na Hit Rádiu. Hezké ráno, vstupenky na MotoGP v Brně. Už za nějakých 15 minut budete soutěžit o tento týden poslední várku, tak na to počkejte. No a samozřejmě, myslíme i na vás, kdo nás hodíte za volantem, přidáme aktuální dopravu a zvládneme i další parádní muziku, třeba tohle Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, domové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
8: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natyrli.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, Zicha.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Byla klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvalskou šunku přikoupí od 2 kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud jedete po dálnici D10, dávejte si velký pozor kolem kilometru 24,5 ve směru od Prahy na Turnov. Máme informaci, že je tam odstavená nepojízdná dodávka. Čeká se na odtahovku.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Forever Young. David Guetta, Alphaville, Ava Max, 7 hodin 30 minut, tohle je páteční Hit Radio, hezké ráno. Za malou chvíli rychlá pitka o Gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Mača je dobrá, ale neměli bychom to přehánět. Zdravotníci stále častěji řeší, jak zdravá je častá konzumace koncentrovaného zeleného čaje. Záleží údajně na množství, kvalitě a individuální citlivosti. Do Brna se sjíždí nejen sudečtí Němci, ale taky fanoušci asijské popkultury. Startuje tam totiž oblíbený Anime Fest. Loni na něj dorazilo na 40 000 lidí. Letos by jich podle odhadů mohlo přijít ještě víc. Když šachy, tak jedině pod vodou. O kuriózní způsob této legendární logické hry je stále větší zájem. Letošní světový šampionát v Polsku přilákal doposud největší množství hráčů, celkem 62.
0: Šachy pod vodou. Podle mě už lidi nevědí, co z nudy vymýšlet. Včera jsme se tady bavili o borci, který štrikoval během maratonu.
2: Je to tak. A teďka, já jsem se koukal na video, schválně se zkuste najít na internetu, vypadá to úplně bizarně. Prostě lidi, kteří jsou po pás ve vodě a vždycky, když chtějí odehrát tak, tak se musí na chvíli ponořit pod vodu, táhnou a pak zase vyplavou nad vodu.
0: To musí dát hrozný práce, co? Jsem taková blbost.
3: Poslední Gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. O tom je rychlá pětka a ty pro vás máme právě teď.
4: MotoGP bude 19. až 21.6. Bitou Gold vstupenkou získáte přístup na všechny přírodní tribuny, taky možnost přecházet mezi různými sektory, sledovat ty závody z různých míst a taky kompletní víkendový program, včetně tréninků, kvalifikací i hlavního závodu.
0: Hezky, tohle chcete, tak pokud byste rádi vyhráli, napište nám, chci soutěžit a koho byste vzali sebou na 777 937 777 732. Hezké ráno.

0: Llamos, compañeros, tohle je Marquez. Pasta. 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: Posloucháte Hit Radio a máme pro vás poslední vstupenky Gold, vstupenky na celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna.
2: Grand Prix tam 19. až 21. června doveze světovou motocyklovou špičku. Marc Marquez, Jorge Martin, taky Filip Salač, na tyhle a další se můžete těšit.
0: A s námi v éteru je Pája. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Pája z Friedlandu nad Ostravicí. Jak je ve Friedlandu, prosím pěkně?
3: No krásně, dneska to vypadá slibně.
0: Tak to je hezký, hlavně je pátek a hlavně máš možnost vyhrát tady ty Gold vstupenky. Ty jsi psala, že bys vzala nejlepší kamarádku, takže vy jste takový motorkářky, jo, Pájo?
3: Jo, jsme. Sice už jsme dlouho nebyli na Grand, ale jsme takové.
0: Hezký, tak teďka to třeba vyjde a úplně gratis, tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje parťák Šreka, který pořád mluví?
3: Wow, oslík.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, na kterém kontinentu leží Egypt?
3: Afrika?
0: Přesně tak.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je symbolem a logem firmy Apple?
3: Jablíčko.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, jaké je telefonní číslo na hasiče?
3: 150.
0: Ne, 8. Jste řekla na začátku 150.
3: 150 rovný.
0: Tak, dobře. A poslední pátá.
2: Kam pojedeš na letošní MotoGP?
3: Do Brna.
2: Doufejme, že tam nebudou potřeba hasiči.
3: Super.
0: Hele, Pájo, kdyby cokoliv, tak volej 112, jo?
3: Jo.
2: Prosím, ať se trefíš.
0: Tak je to tvoje, moc gratulujeme, Gold vstupenky na celý víkend MotoGP, můžete se s kamarádkou těšit.
3: Krásné, děkuji moc.
2: Moc gratulujeme.
0: Tak krásný víkend, Pájo, ahoj.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Jamel je superstar 7.41, tohle je páteční Hit Radio Krásné ránko. Dámy a pánové, je tady matematický podraz století. Mm-hmm. Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Zajímalo by mě, kolik koní má vaše auto, co? Budeš vědět, Jasmin, cca? Zhruba.
1: U nás s elektroautem netuším.
0: Dobře, tak třeba 500. Kolik má Davidovo auto?
2: No? Určitě míň.
0: Dobře.
2: 300.
0: Moje 320.
2: Tak to moje teda výrazně míň.
0: A já jsem zjistil včera, že jeden kůň, není jeden kůň tak, jak si myslíme, ale jeden kůň se rovná 15 koňských sil, jo. Takže když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15.
2: Vynásobit 15.
0: Vydělit. Protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil, ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jako
2: jo,
0: to takhle, zvíře.
2: Takže vážně viděli.
0: Takže jako to bylo obrovský překvapení pro mě. Já jsem včera, když jsem to čet, tak říkám, to není možný. Takže opravdu to tak je.
2: A pak ještě aby jsme to teda uvedli na správnou míru. Když má auto 15 koní, tak je to síla jednoho poníka.
0: Takže máš prostě 300 koní, takže ne 300 koní pod kapotou, ale jako by tam prostě bylo 20 kobyl, jako jo.
2: Jednoho poníka.
0: Takže máš prostě 300 koní, takže ne 300 koní pod kapotou, ale jako by tam prostě bylo 20 kobyl, jako jo. Jo, což je jako zajímavý.

0: že jeden kůň je vlastně jeden člověk. Je tak?
1: Jasně, teda, no.
2: My jsme zmatení.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský?
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matráce, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Hit Radio, Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavený kamion hlásíte na dálnici D8. Zdržet vás může na kilometru 85 směr Drážďany. A pozor si, dávejte taky v Ústí nad Labem, kde se dopravní nehoda řeší v Chabařovické ulici.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90.

Pecka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let.

0: Činasky. 7.55 ladíte páteční Hitrádio. Krásné ránko, Michal, Jasmin a David.
1: Před chvílí jsme se tady bavili o tom, jak jsme žili ve lži, co se týče koňský síly, což je ale vlastně v pohodě lež, protože představte si, že třeba chodíte rok s nějakou ženou, pak si ji chcete vzít za ženu, uděláte to, máte za sebou ten obřad, jste oddaný a až 12 dní po svatbě zjistíte, že ta vaše novomanželka je muž.
2: Počkej,
3: tak proto si tak jak? Rozuměli.
1: To se opravdu stalo. Stalo se to v Indonésii a přijde mi to teda naprosto brutální. Ale vlastně on to zjistil tím pádem až po roce a 12 dnech, kdyby vás zajímalo jak, tak prej si začala po svatbě pořád zakrývat tvář, odmítala intimitu a nakonec se ukázalo, že celý ten vztah byl jenom kvůli penězům.
0: Máme to i zúrovněný. To je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Hele, takhle to bylo. Jako, co je naprosto jistý, je jedna věc teda, že milování proběhlo až po svatbě.
1: No to každopádně, takže nekupovat zajíci v pytli, jak se říká, že jo?

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Tam, kde byla ještě nedávno zima, bude extrémní vedro. Evropu totiž podle předpovědi sevře teplná kupole. Například na jihu Evropy by mohly naměřit až tropických 40 stupňů, a to především ve Španělsku nebo Portugalsku. Na přelomu týdne potom vedra dorazí taky do Česka. O nejvyšší horu světa je stále větší zájem. Na Mount Everest vylezlo za jediný den, tuto středu, největší množství horolezců a šerpů v historii, 274. Nepál dlouhodobě čelí kritice za to, že na Everest pouští příliš mnoho lidí. Velké množství výprav může vést k nebezpečným kolonám v takzvané zóně smrti pod vrcholem. Do Polska nejspíš zamíří další američtí vojáci. Prezident Donald Trump se nechal slyšet, že jich k našemu severnímu sousedovi pošle dalších 5 000. Není ale jasné, jaké jednotky má konkrétně na mysli. Minulou středu totiž z ničeho nic americké ministerstvo obrany náhle zrušilo plánované nasazení více než 4 000 vojáků. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Kadani dokončili rekonstrukci dolního jezu na Ohři. Projekt přinesl nejen modernizaci samotného jezu, ale také lepší podmínky pro přírodu i bezpečnější provoz. Jedním z klíčových prvků celé rekonstrukce je rybí přechod, který umožňuje migraci ryb a zlepšuje ekologické podmínky v řece. Povodí Ohře plánuje zahájit také monitoring rybího přechodu. Na severu Čech bude dopoledne ještě většinou jasno až polojasno, odpoledne pak převážně oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni. V Polabí a po Ohří až 26 stupňů.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré páteční ráno.
14: Ahoj, ahoj.
15: Snídaně šampionů.
8: Tohle mi chybilo celý týden, Jasmin. Ahoj, ahoj.
16: Celý týden jsem dvakrát chybila, ale děláme z toho celý týden. No jasně, pojďme.
8: Ty, co měli přijít, nepřišli, no. A jsou tady už, krásné ráno. Jasmin, David, Michal, to jsme my tři.
14: Pánové, máte Instagram?
8: Jo, taky.
14: Taky. No, tak prej to není sociální síť pro vás. Kdo to řek a proč to řek, to si povíme za chvíli.
8: No dobře, no.
17: Jistotu to řekla.
8: Avicii, Levels na Hit Radio 8.02 ráno.

0: hodní páteční ráno, Hit Radio v uších, taky Hozier Too Sweet v 8.09.
1: Zvedne ruku i v autě každý muž, co má Instagram. Ano, vidíme většinu z vás.
0: Zvednu ruku. Vám, že nejsme vidět, ale tak prostě nebudeme lhát. Našim posluchačům ne.
1: Ale vás jsme viděli. Elon Musk, prosím vás, v nedávných dnech řekl, že Instagram je jenom pro ženy, což teda nevím, protože jsme koukali na aktuální data, které ukazují, že asi 52% uživatelů Instagramu jsou naopak chlapy.
2: A navíc dva nejsledovanější Instagramové profily na světě patří taky mužům. Cristiano Ronaldo 664 milionů a Lionel Messi 506 milionů.
0: To je vlastně kolik, že má 660, to je vlastně jako ty, ne?
2: To je jako já, akorát v milionech.
0: Akorát no. To má v milionech, no, ale já si říkám, jestli to nebude čistá pomluva toto, tak jako víme, že Elon Musk, tak jeho síť X-ko, že jo, tak jestli třeba nezávidí trošku, jako, Zuckerbergovi, trošku, jako, no. To je prostě, jako když se ti něco nelíbí a chceš někoho pomluvit, tak prostě pomluváš, kopeš do toho druhýho, že jo, víme, no. Takže, jak to je teda s těma ženama?
1: Vy to naopak dost využíváte, mám pocit.
0: Jakože lajkujeme každou ženu, kterou tam vidíme?
1: No,
0: to není možný.
1: Teda ne vy dva konkrétně, ale...
0: To, přesně, to jsem chtěl říct, no. Jakože bychom jeli po Instagramu a dávali srdíčka polonohým holkám, my chlapi, neblbni, Jasmin, prosím tě. Erik Fritz, Color Me, 8 hodin 10 minut, dneska ráno.

0: Huntrix Golden, 8:45, Hit Radio a vy, dobré ránko. Holky, ženy, taky máte jedno konkrétní místo na zemi, kde vaše morální zásady neplatí? Ano, říkáte si, cože to je za nesmysl, vysvětlím. Zpěvačka Kesha šokovala fanoušky tvrzením, že žije v naprostém celibátu a že milování k životu absolutně nepotřebuje. Je tady ale jedno ale. Dodala zásadní výjimku, že svůj slib cudnosti ruší v Itálii, protože prý tamním chlapům prostě nejde odolat.
1: Prý je tady geosexuálka, to se mi líbí, jakože hele, zlato, nepodvedu tě, ale jestli budu v Itálii, tak sorry, to se na mě nemůžeš zlobit, jako.
0: Novej termín geosexuál. Mně to přijde vlastně celý takový postavený na hlavu, to je jako, představ si, jo, představte si, že držíte brutální dietu, jo, ale sacharidy se nepočítají, když si to jdeš sníst jako třeba potně, jo, něco takovýho. Ale dobře, pojďme zpátky k těm Italům, jo, jako takhle, ty karabiněry.
1: No jo.
0: V těch kozečkách, jako jo. To se podlamují nohy i mě. Pojď sem, kámo. Kámo, zatkni mě.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
5: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se v Chomutově, nehodu tam hlásí Vinohradská ulice. A k další dopravní nehodě došlo na Mostecku v Litvínově. Opatrně v Podkrušnohorské ulici, nedaleko zimního stadionu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

Tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Za 8:30. Tohle je Hit Radio a Miraj Summer Love. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři, přejeme hezké ráno a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Festivalová sezóna startuje a my bychom měli být ještě opatrnější, a to především při nakupování lístků. Na českém internetu totiž přibývá podvodníků, kteří nabízí falešné vstupenky. Odborníci proto doporučují nakupovat lístky přímo na oficiálních a prověřených platformách. Donald Trump má v Bangladéši dvojníka, albínského bůvola, který je americkému prezidentovi opravdu hodně podobný. Stala se z něj hvězda internetu, za kterou se sjíždějí lidé z celého okolí. No a čeká nás prostuněný víkend, podle meteorologů vůbec nejteplejší o začátku roku, obloha převážně jasná, teploty kolem tropické třicítky.
0: To bude fantazie, navíc zítra hokej, Česko, Slovensko, krásný počasí, grilovanda, pivko. Těšíte se?
3: No jo.
2: Jasně.
0: Tak těšíme se společně. A těšit se můžete i vy na srdcovky s Jirkou Plnářem. Ten vám bude hrát mezi 12. a 13. 5 srdcovek plus jednu vaši. A pojďme dělat, že tohle je taky srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tohle je DJ Sesh. A Stay na Hit Radio 8:29.
2: Ty Sesh, tak dobré.
0: Party začíná, hezké ráno!

0: nejlepší ráno, tohle je Kamrad Be Mine a Hit Radio v 8.35.
1: Holky, hlavně. Už se ví, co se bude v létě nosit. Módní experti už mají jasno, takže my taky a vydávejte pozor, i když si samozřejmě noste, co chcete, to dá rozum. Ale kdybyste chtěli být v obraze, co bude trendy? Jo. Tak prej se budou nosit šíleně svítivý barvy, které mají zlepšovat náladu. Tudíž, kdo jedete all black outfity, tak trendy letos nebudou.
2: Dobře.
1: A hlavně, co už teda pozoruju hodně, puntíky. Všude puntíky. Zrovna jsem viděla kamarádku, co má puntíkatý nechty, jiná má puntíkatou bundu. Prostě všude jsou puntíky.
0: Přemýšlím o tom, že já si budu mít trochu problém, protože já teda jedu, jak jsi říkala, all black. Já mám rád černou a všechny její odstíny, to je moje oblíbená. Ale pak samozřejmě bílou. Černá nebo bílá, já nic jiného, jo. Ale puntíky vlastně nemám na ničem. Ani na trenkách, ani na ponožkách, na ničem. Na ničem.
1: Jsme rádi, že to víme, že nikde nemáš. Nicméně, já jsem chtěla naskočit do tohohle toho puntíkatýho vlaku, ale prostě mi to nesluší. Já doufám, že najdu něco, co, protože mně se to jako líbí, ale bohužel mi to nesluší. Nicméně, máš třeba ty a máte vy, naši posluchači, nějaký kousek nějakého oblečení, který vaše partnerka nebo váš partner fakt jako na vás nemá rád?
0: Co čert nechtěl, Jasmin, shodou všech okolností a náhod jsme včera probírali můj šatník. Věci, které jsem měl v pytli a které jsem nenosil, takže se kouknu, jestli mi to náhodou nebude, tak 95% věcí mi nebylo. Ale nejlepší bylo, když jsem vytáhl tričko, který jsem měl fakt oblíbený a bylo to takový vínově, takový vínový a tigrovaný.
1: Tigrovaný?
0: A moje holka na mě kouká a říká, tohle jsi fakt nikdy nosil? A já říkám, ne, to nechám, nevím, do garáže třeba. On říká, ne, to si nenecháš ani do garáže. Tak už není.
1: Už není, znám to taky tohle, no, taky se takhle vyhazujou věci.
0: Co třeba tvůj Kuba, má něco takového, co jsi mu zakázala nosit?
1: Já spíš jako v minulosti, jako u jiných partnerů, můj Kuba na tohle je úplně jako super, on má strašně hezký věci, strašně rád podporuje lokální český značky a tak, takže tady ten problém nemám.
0: A má puntíky?
1: Zatím ne, ale napravíme to.
0: Takhle, od tebe zatím žádný puntík rozhodně nemá. Za chvíli Gustavo Lima, baláda pro vás, kdo nás ladíte. Taky Coldplay, We Pray, tady na Hit Radio. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
6: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
7: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
8: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mousta, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
10: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Housebrand Café, per favore?
15: Si, signora.
16: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: na Hit Rádiu v 8.48. Fandit, modlit se budeme zítra. Otázka na vás, sledujete hokej? Fandíte? Jasmin, fandíš?
1: Fandím.
0: Fandíš. Takhle, zítra nás čeká mistrovský zápas proti Slovensku. A to je událost, kdy se podle mě na hokej kouknou i ti, koho to normálně moc nebere. Jo, Česko-Slovensko, 16.20 zítra. A já už teďka mám takový tušení, že z jejich brankáře uděláme legendu, vypálíme na něj tak 200 střel a vyhrajeme 2-1 potom, co budeme 58 minut prohrávat, protože mně přijde, že my to prostě jinak letos jako neumíme, jo? A tak tady je otázka. Chlapi, už jste pozvali kámoše k vám domů, co? Holky, už jste si udělali náhradní program, nehty, vlasy, bílec kamojdou, anebo fandíte celá rodina a jdete do místní knajpy pěkně pohromadě? Dobře, super plány na víkend, navíc bude hezky, takže zítra to urvem, Jasmin, co?
1: Urvem to!
0: Češi!
1: Do toho!
0: Češi!
1: Do toho!

0: 8.57, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. A my se s vámi jdeme rozloučit. Děkujeme za celý tento týden.
1: Děkujeme, budeme se těšit samozřejmě po víkendu, ale nejdřív si ten víkend a ještě zbytek pátku samozřejmě užijte.
0: Užijte, no a pokud jste nás náhodou naladili až teď, tak připomínáme, že od pondělí budete tady u nás na Hit Radio soutěžit o zájezd v hodnotě 40 tisíc korun.
1: K moři.
0: K moři, no samozřejmě, ne na Macha, jo.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: I když za 4-5 u Macháče, tak to byl mejdan. Tak se mějte hezky, užijte si víkend.
1: Ahoj.
0: Čau v pondělí.
3: A teď se pojďme podívat taky na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 se vytvořila asi kilometrová kolona. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
15: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Brně dnes pokračuje festival Meeting, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Dnes je na programu například sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. Součástí slavnostního večera v Pesetním domě bude předávání sudetoněmeckých kulturních cen. Klíšťata lidé stále častěji nacházejí i v blízkosti domovů a městských parků. Projekt Klíšťata ve městě proto vyzývá veřejnost, aby pomohla s mapováním jejich výskytu napříč Českem. Více říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
16: Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž uživateli poskytuje další funkce, jako je klíštěcí deník, který mu pomůže vybavit si datum a místo přisátí klíštěte při případných budoucích zdravotních obtížích nebo zobrazení jím nahlášených klíšťat na mapě.
15: Samotné zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře. Katalánský parlament schválil nový zákon, který trojnásobně navyšuje pokuty za sprejování grafity na vlakové soupravy. Za nejzávažnější přestupky může být teď uložena pokuta až do výše 900 tisíc eur. Za méně závažné přestupky budou ukládány pokuty do výše až 18 tisíc eur.
2: Hokejový servis Hit Radio.
15: Kanadští hokejisté zdolali na mistrovství světa ve Freiburgu Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela skupiny B před Česko. Norové sahali po historicky třetí výhře ve vzájemných zápasech, ale v čase 58-21 vyrovnal Ryan O'Reilly a po 29 sekundách prodloužení rozhodl Mark Scheifele. Autor vítězné branky zazářil 4 body za hat-trick a 1 asistenci.
17: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
18: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
12: Dopoledne v Ústeckém kraji jasno až polojasno, odpoledne se může na chvilku zatáhnout. Večer se bude zase opět vyjasňovat, teploty, ale pozor, vysoko 22 až 25 stupňů Celsia. No a sobota a neděle, tak to je, přátelé, letní luxus. Sluníčko a teploty 25 až 27 stupňů a není vyloučená ani třicítka, takže si připravte plavky.
3: Zní to velice je na to se těšit. Pěkně, tak to pojďme rozjet. Startuje dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký, ahoj.
2: Hit Radio Nord Music.
12: Tak přejeme vám krásný pátek.
3: To stačí říct jenom pátek.
12: Prostě pátek.
3: Nic víc není potřeba.
12: A nálada, dobrá nálada je zaručená.
3: Věříme, že i vy pátek máte, hlavně v práci, když jste v pátek, tak víte, že vás čekají dva dny volna. Ne teda všechny, ale myslím, že ti, co budou mít volno, je většina, že jo?
12: Já jim to přeju a doufám, že nás je většina, co máme volno.
3: A pojďme si dát ty největší hity. Teď Maja Smith.

0: Jo, Nelly Furtado, při pátečku, to se nám to hezky podupávalo v té práci. Přejeme vám krásný pracovní den, je sluníčkové, je modrá obloha, aspoň tady v Ústí nad Labem, věříme, že i u vás. Užijte si to s váma vaše LSD, Lucka s Danem.
1: A vypadá to, přátelé, že z Lucie se stane Terminátor velice brzo, protože se mi tady svěřila teď se jednou věcí. Lucie začala baštit kreatin. Co se to stalo, prosím tě, proč, no, řekni?
0: Takhle.
1: Takhle, pojďme říct, co je kreatin, kdo neví.
0: Já taky nevím, co je kreatin.
1: Aha, dobře.
0: Je to prostě nějaký suplement, rozumíš?
1: Doplněk stravy.
0: Protože já mám doplněk stravy a já mám dva syny. Nejstaršímu už bude 20 letos, tomu prostřednímu 17. A samozřejmě oni to všechno studujou. A můj syn už mi dlouho říkal, mami, je nejvyšší čas, ty už by si měla jako začít brát ty suplementace. A měli jsme tady mimochodem i na Hitrad North Music hosta, kondičního trenéra Slunety, tady basketbalistů s Jarlavem, který
1: ano?
0: mi tady vytýkal, že jsem zbytečně zabedněná proti těm suplementům, protože já jsem snad, mám pocit, byla jediná na světě, kdo ještě jako nic nebere, jo?
1: No, já
0: jsem,
1: ne, já taky no, ne, já prostě jedu jsem, v tom s tebou.
0: No, nikdy jsem nic nebrala a prostě zkrátka začalo mi vadit, že je mi 40, já nemám problém s tím to přiznat.
1: To se nezmění.
0: A ne, to bude horší. A právě mi to začalo vadit, že už bude jenom hůř. A říkala jsem si, sakra, a teď jako člověk cvičí, snaží se něco, a už i ta kůže se ti povoluje, už ta nálada, nevím.
1: Nemáš
0: teď
1: takový sílu ty, moc, nech
0: no,
1: se
0: není to ono, takže jsem si postižovala dětem. A samozřejmě ten můj syn na mě udeřil. Vidíš, to je přesně to, co jsem ti řekl, mami, načti si to, načti, aspoň si to načti, dej tomu šanci. Tak já jsem si skutečně podívala, jak pomáhá kreatin ženám 44+. Přečetla jsem si všechny ty články a opravdu mě to přesvědčilo o tom, že si myslím, že je to vhodný doplněk prostě, nebo dobrá suplementace vůbec pro ženy, a nejenom pro ženy, samozřejmě pro muže, v určitém věku určitě. A můj muž, můj manžel, který je teďka momentálně ve Švýcarsku s národním mužstvem jako generální manažer, tak je přesně té natury jako já, že prostě nemá rád tyhle ty suplementy, on vyrost na tvarohu, rozumíš, namíchal si tvaroh s vajíčkama, aby nabral svalovou hmotu, takže prostě on tohle tak jako vůbec neuznává. A najednou jsme se jako volali a on tak co do mýho doma, že jo, teda říkám, Mačko, musím ti to prostě říct, já ti to nevydržím, už prostě třetí den beru kreatin. A on, co jsi se zbázila, aby zbereš kreatin. A já říkám, já ti to všechno naposílám, já ti naposílám ty články, co jsem si o tom načetla, co jsem zjistila, no přijela jsem domů a říkám tomu mýmu synovi, tak už jsem to řekla. Už jsem to říkala tatínkovi, že jo, že teda už beru ten kreatin. Jasně. A víš, tam mi říká, no a co na to říkal, mami? A já říkám, no nic, tak jsem mu přečetla všechny ty účinky dobrý, že jo, že budu mít lepší fyzickou kondici, zlepší mi to sportovní výkon, že jo, budu mít pevnější svaly, pevnější nohy a nebudu mi říznout kosti. A teď se říká, no a hlavně to má ty hormonální účinky, že budu mít lepší náladu v období těch hormonální nerovnováhy, že jo, za první perimenopauza, nebo co to všechno je, jo, předpřechodová fáze, přechodová fáze,
1: yeah.
0: Teď jako menzes každý měsíc, yeah. Rozumíš, to všechno, yeah. No to patří k životu, Dané, jako jo,
1: yeah,
0: my se s tím yeah. potýkáme už tolik let, jako my holčičky, no a teď, jakože budu mít tu lepší náladu, a můj syn sám je tak podíval, on, tak to byl Jirka rád, ne, to, yeah. To bude mít radost, ne, to ti to už schválil hned, ne, když tohle zjistil. A já říkám, to je fakt, nic neřekl vlastně. Když jsem mu řekla, že budu mít lepší náladu v období menzesu, tak vlastně mlčel. A mlčení je souhlas.
1: No přesně tak, mlčení je souhlas. Tak jak dlouho to bereš?
0: Čtvrtý den.
1: Tak já tady osobně ve studiu, moje zkušenost, zatím nic nepozoruju, přátelé. Zatím nic,
0: co povídáš?
1: Všechno přistarím.

0: Ale Farben na Hitrádu Nord Music, Baby Goodbye, Baby Goodbye. My vám všem přejeme krásný pátek, s vámi Hitrádu Nord Music, taky dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký a...
1: A s náma přicházejí, přátelé, samé dobré zprávy.
0: Ano, přesně.
1: A jedna z nich je, že tento víkend bude prostě a zkrátka letní počasí a dokonce podle meteorologů mají teploty atakovat 30.
0: Přijde prostě
1: léto.
0: Mělo
1: by být léto.
0: Takhle to bude vypadat. Pojďme si to teďko nasimulovat, jo. Představte si, jste někde na zahrádce, nebo na louce.
1: No takhle, ráno se probudíš, dáš si kafíčko a dobře, řekneš si, je nejvyšší čas jít se projít do lesa.
0: Třeba.
1: Tam se mne chládek příjemně, rozumíš.
0: Slunce,
1: stín,
0: modrá
1: no, stín obla. Právě.
0: Vidíš, to tady odkaždý říkáme něco jiného.
1: No, protože my ženy už potřebujeme být stínu. Aby jsme nezestárli.
0: No je to krásný, ne? Co?
1: A už i houby rostou.
0: Taky jsem to slyšel.
1: Ano.
0: Tak na co se těšit? O víkendu slunce, teploty 27, jak říká Lucie, místy hrozí i 30. Vlastně měl by to být první tropický den letošního roku, pokud se to povede.
1: To je hezký.
0: Takže pokud by padla ta 30, třeba i mě, by se mi to moc líbilo.
1: Takže by padla na kolena.
0: Ahoj, já jsem 30.
2: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
5: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
4: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.
12: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: elitedate.cz
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já,
16: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Rose, Bruno Mars, APT, s vámi hitrá do North Music, taky 9.35, dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký. Přejeme krásné dopoledne.
1: No a teď možná jedna věc, o které muži možná nevíte nebo netušíte. Takhle, trošičku tušíte. Pojďme se podívat na noční erekci. Jo. Vy, když se ráno probudíte, já mám tři syny, tak to znám. Když se ráno probudíte, tak zjišťujete, že všechno funguje. Ale možná nevíte, kolik hodin v noci, nebo kolik minut v noci
0: ta erekce probíhá.
1: Ta erekce probíhá.
0: Tak to
1: přátelé, jsou to...
0: Vědět nemůžeme, spíme.
1: No nemůžete, spíte, no, tak já vám to řeknu. Já ti to řeknu, Dane.
0: Ty to řekneš,
1: pokud,
0: to řekni.
1: Pokud jsi zdravý muž, pochopitelně, tak by to u tebe a u vás, pánové, mělo být 2 hodiny. 2 hodiny. Počkej. A nemůžou za to žádný erotický sny, ale je to čistá biologie. Tělo chlapa až 5x za noc zapne vlastní kontrolu. Prostě tam na ta patřičná místa pošle extra krev, aby všechno vám v životě fungovalo tak, jak má.
0: Teda pánové,
1: takže 2 hodiny.
0: Pánové, taky jste tak překvapený, že já jsem to třeba nevěděl. Jako ráno to je jasný. To víme všichni, i ty to znáš, jak jsi říkala, máš 3 syny.
1: Ale zajímavý je, že když to potřebujete,
0: no,
1: tak kdyby to mělo být.
0: Někdy se stává, že to selže, ano, pojďme si říct, s vyšším věkem už to tak bývá, že když chcete, nelze to. Tak tím, ano. V tom případě myslím, že můžete poradit manželce, aby číhala v noci
1: jo,
0: a v momentě,
1: jo,
0: kdy to nastane, tak do toho jít.
1: Jo, dobře, jo? Tak.
0: A bude to fungovat? A teď jsme...
1: A všichni budou spokojení.
0: Přesně, takže teď jsme odhalili takovou 13. komnatu, co muži nevěděli, a manželky potěšilo. Tak je vidět, je teda takhle.
1: My vám dáváme tady takový praktický rady
0: dobře,
1: do života.
0: Že nás posloucháte.
1: Jo, přesně tak.
0: Že
1: protože můžeme zachránit mnoha manželství tímto.
0: Takže ještě jednou pojďme se shrnout. V noci nevědomky se ženo, muži vytvoří erekce 2 hodiny. Jo?
1: Která trvá až 2 hodiny?
0: Tak to je úplně ale neskutečný čas. Jako. Dvě hodiny. To už jsem...
1: Takhle, 5x za noc se tam posílá krev do toho vašeho nástroje. To znamená, že 3 až 5x za noc my ženy máme šanci se chytit.
0: Schválně nad tím přemýšlejte, milé ženy, pokud teda trpíte doma tímto problémem, že když je potřeba, tak to nejde. A v pondělí by se mohli probrat, zdali jste to
1: vyzkoušeli.
0: Vyzkoušeli. A teď mě taky napadá to, že když se vlastně ráno probudím a mám stan, tak je to v podstatě pouze technická kontrola.
1: Je to technická kontrola.

0: Maneskin na Hit Radio Nord Music, s váma vašeho LSD, Lucka s Danem, přejeme vám krásný pátek a díky, že jste s námi.
1: Před malou chviličkou jsme tady probírali, nebo teda spíš Lucie tady probírala,
0: takovou otázku
1: toho, co muži moc neví, že během noci a během spánku se dostaví až pětkrát erekce. Mám tady reakci, která dorazila na 377-399-958 od Mirka z Mostu, jenom reaguje lehce na to, co jsme říkali. Ano, povídej.
0: No ne, že ty jsi tak řekl jako Lucie tady, jak ty se úplně bojíš.
1: Ne, tak ty jsi to téma vytáhla.
0: Prostě ale úplně kdo by to strach, pasuje? Jakože to by to nepatří úplně, nebo
1: ale
0: to?
1: Patří. Ale ty jako, že se tomu věnovala jako žena, protože ne všechny ženy se tomu jako takhle věnují a některé z toho mají třeba i strach.
0: Já myslím, že všechny ženy by se měly věnovat erekcím svého muže, jinak to nedopadne dobře.
1: Zpátky k Mirkovi z Mostu, který teda na to reaguje a píše, ty noční erekce mi přijdou, jako když jedu do Brna po D1, taky to až pětkrát stojí. Má pravdu předseda.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz
6: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská.cz
7: Housebrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké

0: SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Rituals vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května.
6: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
5: Nová prodejna Rituals v galerii Teplice.
6: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
5: Rituals.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Hit Radio Nord Music.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, Terry Swims a Tones and I na Hitrádu Not Music. Posloucháte dopolední show LSD, je 10. hodina a pojďme na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, na trase z Chomutova do Mostu před Komořany, to je silnice 1/13, probíhá práce údržby, tak počítejte s omezením a kdyby i vy jste cokoliv potkali, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Rozhodovat o tom bude vláda 8. června. Ministři zahraničí zemí NATO budou ve Švédsku řešit přípravy na summit a obranné výdaje. Debatovat budou i o posilování bojových schopností a zvýšení průmyslové výroby na obou stranách Atlantiku. Česko bude reprezentovat ministr Petr Macinka. Akce Vojáci na vsi láká návštěvníky z celé republiky. Ve skanzenu ve Vysokém Chlumci u Příbramy se zítra odehraje program věnovaný období napoleonských válek. Na co se lidé mohou těšit, říká organizátor akce Josef Welfl.
10: Bude zde probíhat jedna ukázka vojenského tábora, jejich stravy, ale zejména výcviku a také ukázka střelby. A budou se zde prezentovat jak vojáci francouzské armády, tak rakouské armády.
0: Já ještě doplním, že akce Vojáci na vsi začíná v sobotu v 9 hodin dopoledne a potrvá do 6. večerní. No a Montreal s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězil v prvním finále východní konference NHL na ledě v play-off zatím neporažené Caroliny 6-2. Dobeš si ve čtvrtečním zápase připsal 25 úspěšných zákroků.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků. Sport areál Klíny.
12: Dneska v Ústeckém kraji krásně, jasno až polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. No a pojďme se podívat na víkend, ten bude eňoňuňo, přátelé, eňoňuňo. Sobota a neděle, absolutní luxus, 25 až 27 stupňů, sluníčko, teploty letní a není vyloučený ani třicítka. Takže pokrývku hlavy, opalovací krém.
0: Jo, jasný. Jak by se, Lucie, dalo přeložit eňoňuňo?
12: Eňoňuňo. No, jakože to je skvělý.
0: Jo, takhle, jo. Eňoňuňo.
12: Eňoňuňo. To si dlouho neslyšel, veď?
0: Neslyšel.
12: Protože nemáš ty malý děti.
0: Eňoňuňo. Tak teď startuje eňoňuňo. Dopolední show LSD, Luzka Šlejger, Dan Rakáský. Pojďme na to.
8: Hit Radio Nord Music.
0: Je tady další hodinka a hvězdy, které nevoní, víme o nich. A za chvíličku vám představíme.
12: Takže smraďuši.
0: Ano, takhle.

0: vámi Hit Radio Nord Music. Tohle byl výborný, fakt skvělý Ed Sheeran. Je 10.15, posloucháte dopolední show LSD, Lucka Schlegger, Dan Rakacký a přejeme krásný pozor. Počkejte si, krásný...
1: krásný pátek
0: ano.
1: Tak přátelé, znáte rčení navrch huj, ve spod fuj?
0: To teda, známe.
1: Je to takový, že jo, navoněná, neboli navoněná bída, taky se tomu říká. Přesně tak. A my pro vás máme tady ty největší slavný smraďochy, které vůbec existují.
0: Hvězdy, které nevoní. Pojďme si
1: no
0: to
1: ne,
0: říct.
1: Oni v těch časopisech vypadají, rozumíš, nedotknutelně, to je vlastní řidič, obrovská vila, všechno to má 50 místností,
0: načančaný
1: vlastní,
0: to je.
1: Vlastní zahradník, samý drahý hadry. No a teď se pojďme podívat pod tu pokličku.
0: Tak odkryj pokličku, prosím.
1: Tak, začínáme s Gwyneth Paltrow. Herečka Gwyneth Paltrow nechce deodoranty s hliníkem a raději řekla, že smrdí potem, prý budu raději páchnout, než vonět mrtvá.
0: Má se bojí toho hliníku asi zřejmě,
1: no,
0: že to dělá nějaký věci. Já si hele deodoranty používám běžně už strašně dlouho a zatím nic pořád držím, takže Gwyneth má nějaký asi mindrák z toho.
1: Kdo?
0: Gwyneth Paltrow.
1: Jo, Gwyneth.
0: Gwyneth. No kdo prej?
1: Tak já jsem ti neznala, jestli na Hinek.
0: Ne, Hinek, Gwyneth Paltrow. Pojď, dál.
1: Julie Roberts, samozřejmě další skvělá velká hvězda, ta taky chrání planetu, ale takovým způsobem,
0: se to ní ví, no.
1: Že šetří vodou a že údajně si moc často nemyje vlasy. Její bodyguard řekl, že je má vysušené a že je trošku takový zatuchlý.
0: No, tak zatuchlinka trošičku.
1: Takže
0: no.
1: Prostě nemyje si vlasy.
0: Ajajajaj. Tak.
1: Já taky si nerada myju vlasy.
0: No, ukáž. Zatím dobrý, pojď dál.
1: Megan Fox. Tak to je největší kráska za mě a možná zatím největší čuník, co tady máme, protože ta zapomíná splachovat, sem tam po ní zbude pěkná hromádka, říkají lidé, co byli z jejího blízkého okolí. Tak to si úplně neumím představit. Dobře. Robert Pattinson, vlasy si nemyje i 2 měsíce a potom mají vůně po voskovkách, s těma vlasama mají ještě nějaký problémy, viď?
0: No.
1: A Britney Spears kouří jednu za druhou, dloube se v nose, několik dní se nemyje a nečistí si zuby, řekl její bodyguard. Všimněte si, přátelé, že všechny tyhle informace vždycky putují od nějakých bývalých bodyguardů, nebo třeba bývalých chův, nebo já nevím, někoho, kdo byl v blízkosti té osoby a už není. Byl třeba propuštěn, jo, nebo... Takže já si osobně, já bych to nebrala úplně tak vážně, protože jsou třeba ty lidi zhrzelí, rozumíš, a potřebují nakydat nějakou špínu.
0: Je to možný.
1: Tak v životě bejvá.
0: Je to možný, ale já tady mám jeden příklad z českých kluhů a hájů, který je pravdivý.
1: Jako zažil si to
0: já
1: na vlastní kůži.
0: Já ho zažil na vlastní kůži. Ať nechodíme jako do zahraničí, prostě máme tady svoje domácí smraďochy a já si to nebudem říct a řeknu to.
1: Že jsem to nebyla já.
0: Ty to nejseš, neboj se, ty jsi v pohodě, ty jsi za vodou, ty jsi takzvaně safe, jak se říká dneska. Ale jak jsem kdysi dávno hrával ještě diskopárty a párty a diskotéky, tak bych ti někdy přál jít do šatny po vystoupení Maxim Turbulence.
1: No jo, no tak oni jsou takových větších rozměrů, no, rozumíš? Teď tam je, ten vzduch je, že jo, tam není, že jo, tam těžký vzduch, do toho nějaký fyzický výkon, to, rozumíš?
0: To bylo, jak když vlezeš do týden nevětraný tělocvičny.
1: Tak teď už to víme všichni.
0: Takže pojďme rádi, máme i doma smraďochy.

0: Ella Henderson, Alibi. Na Hit Radio Nord Music s váma vaše OSD, Lucka s Danem a přejeme vám krásný pátek, přátelé.
1: No a zítra se to stane, protože zítra vypukne bratrovražedný boj. Samozřejmě mluvíme o mistrovství světa v ledním hokeji, protože zítra nás čeká zápas Česko-Slovensko.
0: A to je dobrá zpráva pro nás ženy, protože je dneska pátek a to znamená, že dneska chlapi nepůjdou do hospody, protože není důvod, není hokej, hokej je až zítra, tak, takže do hospody se jde zítra, pánové.
1: No, zítra, no, tak no? Co jako?
0: No tak pátek konečně, budete budou doma.
1: Sami doma.
0: Ne, ty chlapi budou doma.
1: No, spolu sami budou doma s tou ženou.
0: No, tak my na to čekáme takových týdnů, rozumíš? To bylo vždycky, každý pátek se jde do hospody a teď konečně se to překlnulo na sobotu. Tak jsem zvědavá, co s tím pátkem vy uděláte. No a my se tady pokusíme.
1: Řekni to.
0: Ale neslibujeme, ale pokusíme se zavolat do Švýcarska generálnímu manažeri Jirku Šlegrovi, aby nám řekl, jak se na ten bratrovražedný souboj kluci připravujou, jak vůbec hodnotí šampionát a náš český nároďák doposud a jestli je, na co se máme těšit a samozřejmě už za týden touhle dobou budeme vědět, protože bude po čtvrtfinále. Jestli se do něj samozřejmě vůbec dostaneme a k tomu je potřeba samozřejmě porazit ty Slováky, co nás zítra čekají.
1: Já samozřejmě nic neříkám, protože já když něco řeknu, tak je to obráceně, proto mlčím.
0: Mlč.
1: A nechávám to na Luci.
0: Abys tak, to nezakřikl.
1: Tak za chvíličku zkusíme Jirku, buďte s námi.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, megahit, na který jsi zapomněl. A desert, tvoje vlastní srdcovka. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
14: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
13: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Rádiu Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka Zenem, přejeme vám krásný pátek. No a teďka, přátelé, přesně tak, jak jsme slíbili, v sobotu se chystá bratrovražedný souboj. Česko proti Slovensku nastoupí na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku a my už na telefonu máme mého manžela, generálního manažera hokejové reprezentace, Jirku Šlégra.
1: Ahoj, Jirko.
0: Ahoj, Miláčku.
2: Ahoj.
1: Zdravíme do Švýcarska. Jak tam je? Máte taky sluníčko?
2: No, zatím jo, než přijde Švýcarska.
1: Ajajaj, ten signál je hrozně špatný. Blbě slyšíme. Nevím, jestli, Jirko, slyšíš, jestli by šlo někam třeba popojít kousíček.
2: Slyším dobře, ale ty je opravdu kolísavý signál, takže zkusím popojít někam dál.
1: Ano, kolísá signál, to jsme si všimli. Tak to vememe rychle.
2: Ano.
0: Tak hlavně by to nejkrusil na ledě. Pojďme se podívat na to vůbec, jak vidíš celý ty ten šampionát zatím, jak se tomu týmu daří. Je to mladý tým, vlastně pro některý kluky je to úplně nová životní zkušenost. Sbírají nový zážitky, tak jak vnímáš doposud hru národního mužstva?
2: A tak můžeme mít úplný pocit, protože samozřejmě s těmi slabšíma soupeřima se nám to úplně nepovedlo, ať už to bylo Slovensko nebo Itálie. Ale na druhou stranu jsme porazili se měl to úplně zleckovat, což hra a my vždycky v realizáchem říká, že musíme mít tu stoupající tendenci a musíme těch věcech pracovat, co se nám zápase s tlačím popeřem a připravit se hlavně na toho dalšího soupeře.
0: Já tě zastavím, musíš někam popojit, my tě strašně špatně rozumíme, no, anebo to budeme muset ukončit.
1: Ve Švýcarsku mají úplně špatný signál teda. A to jsem si myslel,
2: ano,
1: že Švýcaři
2: to mají vychytaný. Je to lepší?
1: Jako, zkusíme to ještě chviličku.
0: Tak to tak. Zkus opakovat.
2: No. Zkusím to zopakovat, že myslím, že ten bodový výsledek je pro nás samozřejmě pozitivní. Na druhou stranu ty utkání, které jsme sehráli, především s těma Slovensko a Itálie, který se nám úplně nepovedli, tak samozřejmě je to pro nás pro všechny poučení a pracujeme těch který se nám úplně nehrili a chceme se kdy zápas zlepšovali, protože cílem je se dostat do čtvrtfinále a tam zabodovat o něco víc.
1: Tak jako trošku jsme to tam z toho rozluštili, že je cílem dostat se do čtvrtfinále, ale i tak to bylo hrozně...
0: Tak já vám to přeložím.
1: Tak
0: já,
1: to řekni
0: ty. Já už jsem s mým manželem 16 let, já mu rozumím. On chtěl vlastně říct... ty se zatím někam zkus popojit, Miláčku. On chtěl vlastně říct, že bodově to vypadá dobře, i přesto, že jsme se potrápili s některýma soupeřemi, jako bylo Slovensko a tak dále, a nebylo to úplně ideální, tak zatím bodově se nám daří, ale samozřejmě bychom asi ty výsledky viděli lepší i na tom ledě, a nebo ten projev té hry asi i na tom ledě. Tak zkusil si popojit, nebo si neskusil popojit?
2: Zkusil jsem popojit a je dobře, že s tobou každý den mluvím, že aspoň přehled, že to můžeš tlumočit.
0: Že to můžu přetlumočit.
1: Výborně, Lucie to přetlumočila naprosto skvěle. Pojďme si jenom říct, jak to vypadá před tím zítřejším zápasem teda. Jak jste připraveni a nachystaný na Slováky?
2: A tak máme za sebou den volna, což konakonálně končí trénink a musím říct, že ten trénink, který dneska jsme měli, tak byl velkým tempu, což dobře vidět, že kluci si odpočnuli, mají chuť a myslím, že jsou natěšený na nervy.
1: Jo. Lucie, přetlumoč to, prosím tě.
0: Já to ještě přetlumočím. Právě aktuálně probíhá trénink český hokejový reprezentace. Kluci měli den volna včera, takže jde vidět na tom tréninku, že jsou odpočatí, že jsou nabitý, že jsou natěšený a ten trénink jsem pochopila probíhal ve svěžném tempu. To znamená, že ve stejně svěžném tempu naběhneme na ty Slováky. Je to tak? Řekla jsem to dobře?
2: Výborně. Vypadá to, že mluvím jak Tatar, ale dobře.
1: Ne, to není tebou, Jirko, to je signálem. Signál špatnej kolísa. To je špatně rozumět, ale Lucie to zachraňuje ještě, že ji tady máme teda. Jsme strašně rádi. A samozřejmě budeme ještě něco říkat, nebo se rozloučíme asi, viď?
0: Už se asi rozloučím, že mám pocit, že ten signál lepší nebude. Každopádně samozřejmě pozdravujeme i z Hit Rádia Nord Music všechny kluky, tebe držíme palce, budeme se zítra těšit v 16:20 proti Slovensku. Bratrovražedný souboj.
2: Děkujeme za pozvání a zdravím všechny posluchače.
1: No a teď to funguje na konci. Vždycky to tak je, když to má končit, tak to začne fungovat. Tak ale alespoň díky za to, že Lucie nám takhle hezky přetlumočila. Jsi šikovná. Je vidět, že fakt Jirku znáš. Ty ho máš
0: jako
1: naštěnýho.
0: Jako svý boty.

0: Robbie Williams a taková velká romantika na Hit Radio Nord Music. Doufám, že vy si i dneska při pátku uděláte romantiku, protože hokej je, milé dámy, až zítra se Slovenskem. To znamená, že v pátek by chlapi neměli chodit do hospody, protože půjdu až v sobotu, že? Takže si užijte dnešní romantický den se svými muži.
1: Protože v sobotu už to žádná romantika nebude, už jsme o tom mluvili, Česko-Slovensko, vlastně bratrovražedný zápas. A tak mi napadá, že vlastně máme spoustu interpretů, který i tohleto mají ve svých písních, například Činasky. Činasky mají krásnou písničku, která se jmenuje Slovenský klíč. Česká vlajka má slovenský. Takže i tam je to, že jsme vlastně bratři, že jo? Jsou to naši bratři.
0: A sestry.
1: Taky dokonce, no.
0: Přečti si, co máš v rodném listě. Já jsem se narodila v Československu.
1: Já taky.
0: Tak ještě. Vidíš. A už jsi měl někdy slovenský klín?
1: Já ti moc nerozumím teďko, já jsem špatně slyšel, nějaký špatný signál asi.
0: Slovenský klín, říkám.
1: Hezká písnička je Slovenský klín, ano, ta se mi moc líbí. A už za chvíli si dáme taky od Činasek jejich novinku Selhání, kterou můžete slyšet i v rámci jejich jarního turné. Tak snad zítra nebude selhání teda.
0: Já doufám, že ne.
1: To by bolelo. Tak za chvíli Činasky, tady Hit Radio Nord Music.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům? Nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem

0: robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete!
6: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
5: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
6: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
5: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Hit Radio Nord Music.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Šinasky selhání právě teď na Hitrádu Nord Music. Za malou chvíli 11. hodina. Pojďme na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, teď se to děje ale úplně všude. Na výjezdu z Teplic na Bílinu, což je silnice 1/13, tak tam sekají trávu, to znamená pomalu jedoucí auto, opatrně, dávejte pozor a vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Nord Music.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudetští Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky. Pořádá jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Program mají připravený v Bečově nad Teplou, Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži, Praze, Průhonicích, Táboře a Teplicích. Předovdává městským správám hlas, spouští službu AI audio novinek, která převádí informace z webu do podoby pravidelného audiospravodajství. Více dodá mluvčí města Lenka Chalupová.
10: Audio novinky využívají kombinaci mužského a ženského hlasu, které spoluvedou dialog a vytvářejí tak živější a také srozumitelnější zpravodajství. A významnou předností je plná automatizace, to znamená, že systém funguje bez nutnosti manuálních zásahů, a to od výběru zpráv až po jejich zveřejnění.
9: Součástí je i vlastní znělka, která dává obsahu jednotnou podobu. No a odboráři státní veterinární správy ukončili stávkovou pohotovost, kterou vyhlásili v březnu. Uvedli, že se jim po složitém vyjednávání se zaměstnavatelem podařilo uhájit pracovní místa a zabránit plošným škrtům. Vedení veterinární správy uvítalo sklidnění situace.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
12: Dneska na severu Čech krásně, jasno až polojasno, 22 až 25 stupňů Celsia a víkend bude úplně luxusní, přátelé. Teploty vysoko, sluníčko 25 až 27 a není vyloučená ani 30. Podle meteorologů.
0: To je pěkný, já jsem se teď zamyslel nad tím.
12: Myslím teplotně.
0: Ano, dobře, v pořádku.
12: Dan závidí všem, kdo budou mít o víkendu 30.
0: A dost už jako, stačí.
12: A my ten zbytek to bere tak vážně jako já, seriózně namažeme se krémem, bude sluníčko, přátelé, 30 stupňů Celsia.
0: Já se taky namažu, neboj.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Je tady dopolední show LSD, s váma Lucie s Danem a o víkendu víme, kam vyrazit, protože se toho hodně děje. Víte, Lucie?
12: Přesně tak, zůstaňte s námi.

0: Tohle byl on, Alex Voren, na Hit Radio Nord Music. Posloucháte dopolední show LSD, takhle, ještě jednou, posloucháte páteční dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký, a protože bude víkend velice hezký, co se počasí týče, tak by bylo škoda být doma, my vám teď řekneme, co se chystá.
1: Chystá se to dozajista, přesně tak, například v Kadani budeme slavit narozeniny Maxi Psa Fíka, a jestli pak si typnete, kolikáte.
0: Tak kolik si
1: myslíte, to je podle mě nejstarší pes na světě.
0: Kolik si myslíte, že je Maxi Psu Fíkovi let, jako jo?
1: Já vám to prozradím, jo? Já se mu napínáte mu 51 let. Nejstarší dochovaný pes na světě v České republice. Pojďme si to přiznat.
0: Jo, jo.
1: 51 krát 7, ne? 7 má
0: tak,
1: jeden rok.
0: Tak nějak si to dělá.
1: 7 let. No hele, je trošku o něco starší než já, tak jsem ráda, že konečně taky někdo starší než já.
0: Hmm.
1: A zase je mladší než můj manžel.
0: No
1: to
0: a taky než nevím, já jestli, taky.
1: A ty taky, veď?
0: Jsi... Fík je mladší jak já, to je taky zvláštní věc. No.
1: To je pakárna. Každopádně no. Do Kadaně nábřeží Maxi Psa Fíka v sobotu od 10 hodin, samozřejmě bohatý program a budeme tohohle toho pohádkového hrdinu slavit.
0: Já na to navážu, protože když jsi mluvila 51 let, už je vlastně historie, tak v Chomutově o víkendu historické chomutovské slavnosti proběhnou v městském parku vždycky o 10 hodin a bude to vlastně o velkolepém návratu do časů císařů, šlechticů, vojenských přehlídek a celý park ožije historickými bitvami, ukázkami výcviku koní, taky dobovou hudbou a tancem a samozřejmě budou stánky a bude to velká paráda.
1: No a pak se pojďme podívat na koníky.
0: Koníči, no.
1: Ty budou v tuto neděli. Dostihy na hipodromu Most, samozřejmě tam cena první dámy, pojede se i cena Hit Radio Nord Music, když už jsme u toho. Ta cena té první dámy, jsem si říkala, víš, to dobře zní.
0: První dámy.
1: Cena ano. První dámy, to máš pocit skoro, že jsi v Anglii.
0: Tak, tak.
1: Když jako zní to takové královsky, to zní ty.
0: A když pak přijde cena Hit Radio Nord Music, tak to je zase, že jsi na severu Čech, no.
1: No pak spadneme z toho obláčku zpátky dolů. Je to tak, každopádně pro všechny mostečáky kivadlová doprava po celý den pro návštěvníky mosteckého hipodromu pochopitelně zdarma, jak je zvykem.
0: Tak to je super, tak víte kam vyrazit, víkend je tuze bohatý na akce, kam vyrazíš ty?
1: Já bych si zahrala na tom koníkovi docela.
0: Já vím, no já jsem to přesně tušil, že jsem se ptal, blbec.

tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Hello. Hello. Hello. Martin Solovek, Dragonet, hello na Hit Radio Nerd Music. Jsme tady stále s vámi, díky, že i vy posloucháte, že si užíváte páteční dopolední show LSD. A jsou tady taky Luzka Šlégr, Dan Rakacký, ahoj.
1: Ahoj přátelé, a ahoj. Šla Andulka do zelí, natrhala lupení, tak jak se to říkalo, a my jo. Pro vás máme taky jedno lupení, přátelé. Protože zítra ve vinařství Třebívlice.
0: Johan V. V Třebívlicích.
1: Máš pocit, že jsem řekla něco jiného? Ve vinařství Třebívlice, přátelé, už zítra vystoupí legendární zpěvačka Sandra, která je samozřejmě nádherná, talentovaná. A my tento celý týden jsme rozdávali 2 lístky na tento báječný koncert u Káti a u Kamila od 15 hodin v odpolední show. Padla a dneska máte úplně, ale úplně poslední příležitost 2 lupeny získat.
0: Víš, co mě pobavilo? Jak říkáš, talentovaná. Ona je na konci kariéry, ale je talentovaná.
1: Je talentovaná.
0: No tak to se říká na začátku,
1: ne? Ne. Protože máš pravdu. No. Je spousta talentovaných mladých lidí, kteří po 2, po 3 letech, po 5 skončí. Hmm. Ale ty opravdu skutečně talentovaní umělci jsou ty, co mají prostě tu dlouholetou kariéru.
0: Měla bys tebe radost. Měla bys tebe radost.
1: No ona se mě bude mít radost, já jí to řeknu.
0: Talentovaná, výborně.
1: No,
0: hele,
1: tak to
0: je. Nebude to samotný koncert, abyste věděli, bude to tak, že se to pojede už od 15 hodin, bude to celý takový odpoledne krásný, které vyvrcholí tím koncertem Sandry. Sandra nakonec tam nebude sama, bude tam mít i kapelu, pozor na to, takže to bude velký, obrovský, k tomu ochutnávka vína, co krutíš očima.
1: Jestli bude mít tu kapelu, já jsem trošku doufala, že to koncert Sandry, že tam bude i kapela.
0: No to nemusí to takhle být.
1: No dobře.
0: Občas bývají, že zpívají na halflibek, přijde jenom samotná zpěvačka.
1: A bude taky talentovaná ta kapela?
0: Taky bude talentovaná, ano, samozřejmě. Takže pojďme, hele.
1: Pojďme to uzavřít.
0: Pojďme to ukončit,
1: prostě přátelé, no. Zítra Sandra ve vinařství Třebívlice Johan V. Od 15 hodin, velká akce, krásný odpoledne. Sandra tam má svůj jediný koncert v Třebívlicích v životě. Možná neposlední, protože měli jsme tady Honzu Nýcla, který nám slíbil, že legendy v Třebívlicích by byl rád, aby pokračovaly i v dalších letech. Je to takový pilotní projekt třebívlického vinařství. No a my pro vás máme 2 úplně poslední lístky, který si dneska můžete vyhrát v odpolední show Padla u Káti a u Kamila.
0: Jenom dodám, že pokud je vyhrajete, ušetříte tisíce. To nekecám.
1: Tak není to levná záležitost. Jo? Takovýhle koncert legendární.
0: No, ty legendo.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavé zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
4: Jednoho kterého koně?
3: Normálního, klasy, ne jednoho, prostě nějaký základitly, jo.
4: To jo, ale jestli to automobilový.
3: Nevím, prostě převalskej.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
9: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
10: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
11: Zve vás statutární město Chomutov
10: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
11: Více na chomutov.cz.
12: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do Pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
19: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus. S vámi Hitrádio Nord Music, taky dopolední show LSD, Lucie Schläger, Dan Rakacký. Pojďme si říct, že je 11:30, to znamená, že mnozím z vás už kručí v břichu, se těšíte na ten obídek, co?
1: Jo, je doba oběda, přátelé, obědová pauzička.
0: Ano.
1: A já vám něco prozradím.
0: Tak prozrad.
1: Já si občas, čas od času objednám jídlo sem do rádia.
0: Jo. No často. Ne sem tam, často.
1: Často. Ještě, že můj muž neposlouchá, ve Švýcarsku už by mě vyhuboval. A objednala jsem si jídlo, přišla mi krabička a já jsem si napřed myslela, že tam je nějaký papírek, prostě jsem tomu jako nevěnovala pozornost.
0: Účtenka.
1: Přesně tak. A najednou se to otočilo samo a najednou tam vidím vzkaz, přátelé. Dobrou chuť přejeme a prosíme zahrát nějakou pěknou z 90. let. Fírovka.
0: To je tady Fusí nad Labem.
1: To je Fusí nad Labem. Takže my zdravíme na oplátku do Fírovky. Jsme moc rádi, že nás tam posloucháte. Mimochodem ta vinná klobása s tím bramborovým salátem, bylo to skvělý. Pochutnala jsem si.
0: Jo,
1: a pak, že mám dietu, viď.
0: Pošmákla si na tom teda. No a to je taky možná pro vás tip, pokud nestíháte někam vyrazit a dorazit. Lze to i objednat. To je taky hezký dneska, že si to jídlo můžeš objednat.
1: To je, to dřív vůbec nebylo. My se máme jak prasata v žitě. A víš, jak se má prase v žitě?
0: Jak to bylo v tom? Jak se šlo prase do žita, mělo se, nebo já nevím, jak se nepamatuju přesně, jak to bylo v tom.
1: Prchni, prchni,
0: tak máme tady tu 90. připravenou, no.
1: Takže my opravdu máme. Hele, my normálně písničky na přání nehrajeme, pojďme si to říct, ale protože dneska je pátek, je modrá obloha, je dobrá nálada, jídlo bylo výborný, tak se to všechno tak sešlo, že prostě pro vás, pro Fírovku uděláme naprostou výjimku a posíláme vám hit z 90.
0: A já to přejmenuju, není to písnička na přání, je to písnička k obědu. Jsou tady ATC, Run the World, právě teď na Hit Radio Not Music. Dobrou chuť!

Zdrželo srdce, padala na něj voda.

0: No pojď, tak to bude zase jaká.
1: Tak jdeme na to.
2: Týden končí.
0: Tak to se ti povedlo.
1: Takže my se za zvuky této písně pomalu ale jistě loučíme, přátelé.
0: Vy si užijete krásný, překrásný víkend, protože bude sluníčko, budou nás atakovat třicítky.
1: Ano, konečně.
0: Někoho konečně skutečná třicítka, někoho pouze ty teploty. Takže se schlaďte.
1: Za malou chvíli vás čekají srdcovky, užijte si je. Odpoledne připomínáme poslední dva lístky na zítřejší koncert Sandry v Třebíjlicích ve Vinařství Johan V.
0: Přesně tak. A v sobotu nezapomeňte fandit hokeji, protože mistrovství světa a hrajeme s našimi bratry Slováky.
1: Jasný. A ještě zkusíme ten víkend, nebo týden končí, jestli tam bude, já nevím. Jo, teď. A loučíme se.
0: Jo.
1: A my v pondělí 9. Ahoj.
0: Pa, pa.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
15: Rituals vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na severu Čech se dneska silničáři pustili na několika místech do sečení trávy. Opatrně teda projíždějte třeba u Skršína na trase Lovosice Most, taky před odbočkou na Žatec na trase z Chomutova na Prahu a seče se i na výjezdu z Teplic na Bílinu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Housebrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
14: Tento týden pro vás máme vpadla na Hit Radio Nord Music hvězdu hudební a hvězdy na nebi.
15: Propojí se energie Venuše a záře diskokoule.
14: Schválně, poznáte rozdíl mezi hitem Sandry a horoskopem?
15: Tak vyhrajte dva lístky na legendy v Třebívlicích.
16: Tak to byl takový malej šotíček ve zprávách, pojďme ještě do našeho regionu.
2: Most zabodoval v celostátní soutěži Zlatý erb, která hodnotí kvalitu webových stránek měst a obcí. Most získal skvělé druhé místo za nejlepší webové stránky města s rozšířenou působností. Porota letos posuzovala výsledky všech měst a obcí, které se do soutěže zapojily od jejího vzniku. Úspěch Mostu tak potvrzuje dlouhodobě kvalitní přístup.
1: Hokejový servis Hit Radia.
17: Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa ve Freiburgu nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se z 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, s kterým se utkají v sobotu. 3 body za gól a 2 asistence si připsal útočník Oliver Okuliar. Dánové, kteří loni na mistrovství světa doma v Herningu a ve Stockholmu dosáhli na historické čtvrté místo, ani na čtvrtý pokus nebodovali.
18: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
19: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
2: Obloha na severu Čech bude odpoledne většinou polojasná, přechodně až oblačná. Večer by se mělo zase vyjasňovat. Teploty odpoledne mezi 22 až 25 stupní.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Je 12 hodin, pátek, venku nádherně, prostě všechno, jak má být. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a taky naše srdcovky. Připravil jsem opět pro vás 5 fantastických a legendárních hitů a ten 6. navíc, ten bude na vaše přání. Tak mi řekněte, jak se máte dneska na konci pracovního týdne? Máte se dobře? Jestli jo, napište mi na 777-937-777, že se máte dobře. Já mám pocit, že v Česku poslední dobou nikdo nemůže nahlas říct, že se má dobře, i přesto, že ano, tak se pojďte pochlubit. Napište, mám se dobře, dejte to ze sebe a věřte, že se budete mít ještě líp. Páteční srdcovky, ty budou famózní. A jako první pro vás mám hit, který jsme právě v těch devadesátkách v pátek večer vždycky slyšeli.
1: Hit Radio.

0: Legendární Love Už Be My Lover. Je 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já si troufnu říct, že žádné jiné rádio než Hit Radio si netroufne v Česku v pravé poledne rozsvítit diskokouli. Tohle byla skutečně diskotéková perla 90. let a i když to zní jako kliše, tak v tomhle případě to opravdu není. WhatsApp Hit Radio na čísle 777-937-777, tak jste mi zasypali do slova a do písmena lavinou pozitivních zpráv. Já jsem se ptal, jak se máte a jestli se máte dobře, abyste se nebáli to normálně napsat. A těch zpráv je strašně. Já jsem strašně rád, že se máte dobře. Protože někdy ten život je těžký, ale pořád si musíme uvědomit, že je opravdu krásný. Byly určitý extrémní časy, jako třeba rok 2002, to jsme v Česku zažili jednu z asi jakoby nejtěžších přírodních katastrof moderní české historie. To byla hodně extrémně složitá cesta. Povodeň v Česku 2002. Tak buďme rádi, že už je to pryč. A když jsme u těch extrémních cest, tak Moby shodou okolností ve stejném roce nahrál jeden ze svých největších hitů. A je to srdcovka pro dnešní den s číslem 2. Extreme Ways. Jenom pro vás tady na Hit Radio.

0: Je přesně čtvrt na jednu a to je nejvyšší čas a nejlepší čas na romantiku na Hit Rádiu. MC Erik a Barbara.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Čas letí jako zblázněnej. Tohle byla třetí srdcovka z pěti po sobě jdoucích. Ta šestá bude na vaše přání. A během téhle písně tak přišla zpráva od Páji, která píše MC Erik a Barbara. To nene. Jenom to slyším a vzpomenu si na sebe v rovnátkách s pupínkama po celém čele, jak na školní diskotéce tančím ploužák s Davidem z osmičky. Děkuju moc za tuto píseň a za dnešní srdcovky. Zdravím. No tak rádo se stalo? Od toho my jsme tady. Mimochodem, troufnu si tipnout, že tohle je vzpomínka, která asi většinu z nás spojuje. Úplně to vidím. Rovnátka, minimálně ty na noc, pupínky a školní diskotéka. To je prostě jasná pubertální trojkombinace. A ten ploužák, když se díváte do země nebo na ostatní kolem, že jo, jste úplně červený a držíte se na délku natažených rukou za ramena a za pas. To je nádhera. To je nádhera. To dětství a ta puberta alespoň máme na co vzpomínat, že jo. Jednou jsem si říkal, že bychom mohli třeba v důchodu vyprávět tady ty naše vzpomínky, akorát blbý je, že my se asi toho důchodu nedočkáme tady v Česku. Ale kdyby ano, kdyby jsme náhodou někdy byli v důchodu, tak v důchodu bychom určitě poslouchali tohle. Rok 1980, Otavan a srdcovka s číslem 4.

0: Další naprosto ikonický hit, The One and Only, to je pátá srdcovka na Hit Rádiu pro páteční den.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Chesney Hawkes, tedy nejenom zpěvák, ale i herec, naspíval právě tuhle ikonickou píseň. Víte, z jakého filmu to je? Ne? No, tak to máte ode mě za domácí úkol, zjistit a schouknout, je to vlastně docela jako prima rodinná komedie. Je 12 hodin 23 minut, 5 srdcovek máme za sebou, čeká nás ta poslední, která bude na vaše přání. A protože je zítra víkend, tak se ptám, jestli už jste si někdy o víkendu s námi na Hit Rádiu zahráli narozeninovou ruletu. Jestli ne, tak je to fakt škoda. Je to super a navíc se dozvíte, jaký hity vyšly v roce, kdy jste se narodili. No a tím pádem to můžeme udělat i dneska, jo? Nebo co dneska? Pojďme se domluvit, že od teď, ode dneška, to takhle už bude každý pátek. Každý pátek si dáme výjimečnou narozeninovou srdcovku. Jak na to? Na 777-937-777 mi právě teď začněte psát rok vašeho narození. Já úplně náhodně jeden vyberu a ze stejného roku vyberu také i srdcovku, která za cca nějakých 10 minut zahraje. Tak pojďte, máte na to 10 minut. Ještě jednou 777-937-777. Pište mi rok vašeho narození.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
4: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží. Domov.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský?
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
0: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift a srdcovka z 21. století, 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: V rámci páteční srdcovek je před námi ta úplně poslední, která je na vaše přání, a od dnešního dne to v pátek bude vždycky tak, že budeme dělat narozeninovou srdcovku, takže na WhatsApp Hit Rádia budete psát vždycky ročník vašeho narození a na základě toho já pak vyberu srdcovku, stejně tak, jako to máme o víkendu, v sobotu a v neděli dopoledne na Hit Rádiu v rámci naší narozeninový rulety. Tak, a teď pojďme na ty zprávy. Pro dnešní den tak jsem vybral rok 1978. Silva například píše: ahoj, jsem rok narození 1978, to už bude tedy dobrá vykopávka. Nikdy mě nenapadlo se podívat, jaké písničky se v té době hrály, tak jsem zvědavá a trochu nervózní. Moc hezký nápad, zdraví Silva. Marcela píše: zdravím, jsem rok 1978 a 15. května jsem měla narozeniny, tak prosím také o zahrání. Mějte se a krásný víkend všem. Marci, děkujeme za popřání krásného víkendu a od nás ode všech přejeme taky všechno nejlepší k narozeninám. A teď pozor, jdeme na to. Rok 1978. Konec 70. let. Co se tak asi jako mohlo hrát? Co se nosilo na sobě? Minimálně třeba v Americe. Umíte někdo fanfáru? Udělejte prosím fanfáru. 3, 2, 1, teď. Díky za ní. A srdcovka z roku 1978. Vás, především dámy, 100% potěší. Jdeme na to. Za 3, 2, 1. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning? Co jiného než legendární pomáda? Tohle je srdcovka na přání, rok 1978. Travolta, Olivia Newton-John. I got

0: největší srdcovky.
1: John Travolta, Olivia Newton-John a srdcovka z roku 1978, jenom pro vás, pokud jste stejný ročník narození. Tohle byla tedy narozeninová srdcovka, další tak bude příští pátek. Ovšem srdcovky samozřejmě začnou zase od pondělka, v pondělí ve 12 hodin. Jinak doporučuju o víkendu v sobotu a v neděli narozeninovou roletu, kde vždy uslyšíte právě hity, možná i právě z toho vašeho roku, kdy jste se narodili. Nás čeká co? Za chviličku. Možná můžeme trošku zvolnit tempo, ne? Když je konec pracovního týdne, tak pro vás chystám tuhle velkou romantiku. Ed Sheeran. Ještě do 13. hodiny, pak nejnovější zprávy. A pak slibuju, že zase trošku zrychlíme tempo. Tak buďte s námi, buďte s Itráliem.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti
4: pro.eu
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v

0: Zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
12: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 12 hodin, 59 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a my jdeme také na aktuální zprávy.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Žatci na náměstí Svobody se koná kulturní akce Barevný žatec, počítejte tady s omezením. A opatrně dneska na D8, mezi 59.5. až 64. kilometrem směrem na Drážďany, probíhá čištění směrových sloupků. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
8: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
9: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 tisíc uchazečů. Čas mají do pondělí. Přes 90% z nich jsou uchazeči o 4leté a kratší obory. Uchazečů o 6letá gymnázia je zatím asi 200, o 8leté obory asi 350. Vyplývá to z dat Cermatu. Členské státy Evropské unie finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček a zajištění jejich identifikace a sledovatelnost. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti takzvaným množírnám. No a zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a sociálních sítích. I kvůli účasti české reprezentace by si Češi měli dávat pozor na podvodníky nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry. A teď se podíváme do našeho regionu.
2: Správa Národního parku České Švýcarsko po dohodě s hasičským záchranným sborem ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Na požářišti už se nevyskytují žádná skrytá ohniska. Policie požár, který vypukl 2. května, prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Dosud nikoho nezadržela ani neobvinila.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků. Sport areál Klíny.
2: Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 19 až 22 stupni. Během odpoledne budou stoupat maximálně na 25. Bude většinou polojasno, přechodně až oblačno.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
1: Máme hodinku popolední, posloucháte Hit Radio a dáváte si takhle po obědě kávu ještě, jo? A kolik jich tak jako denně vypijete? Tam se, jestli patříte mezi rekordmany, a nebo jste tak jako v pohodě. Za 10 minut vám řeknu, jestli je to vaše číslo ještě pořád v klidu, a nebo jestli byste měli trošku přibrzdit. Zatím mi na WhatsApp Hit Radio 777 937 777 můžete napsat váš coffee count, jo? Tady kolik kafí denně dáte. Já tady namíchám 3 songy a jdu si udělat kafe a pak to probereme.
3: Hit Radio North Music.

One Direction na Hit Rádiu při pohodové páteční odpoledne. Před chviličkou jsem se vás ptal, kolik kávy za den vypijete? Píšete mi na WhatsApp Hit Rádia různá čísla, někdy je to teda opravdu jako zajímavý. Tady koukám 3, to je vlastně jako v pohodě. Dáváte 4 kávy denně? Jestli ano, tak je to prý taky ještě v klidu, jo? Podle evropských expertů prý dokonce 5 šálků kávy denně nikomu neuškodí. 5. Co vy na to? Já nevím, na mě je to teda docela dost. Je pravda, že ráno si dělám kafe do hrnku o velikosti kýble na vodu, ale to je asi normální, když máte malé děti, nebo australského ovčáka, anebo v mém případě obojí, ale 5 kafí za den, to mi přijde moc. Vlastně ani nevím, kdy to poslední kafe by člověk teda měl potom vypít, když jich dává 5 za den. Lukáš píše na WhatsApp, Petrádia, já dávám 5 až 7 kafí denně a někdy ještě jedno navrch sklímko na benzínce cestou domů. Moje tělo kávu potřebuje. No to je otázka. Fakt to kafe tak nutně potřebujeme? Není to jenom placebo? Hele, pojďme zkusit spolu takovej test. Jo. Bude to teda hodně těžký. Ne každý z nás to zvládne. Jo. O to bude zajímavější, ale zkusme si dát. Se úplně bojíte, co teď řeknu, že jo? Ale tušíte to. Zkusme si dát celý víkend, celou sobotu i neděli bez jediného kafe. To bude těžký. Bez jediného kafe, ani jedno jediný kafe, jo? Ani v neděli ráno. Kort ještě, když bude svítit sluníčko, prostě ne. A v pondělí si potom spolu řekneme, co to s náma udělalo, jo? Pokud se teda toho pondělního dopoledne dožijeme. Budu tady na vás čekat, snad ve 12 hodin. Tak sám jsem zvědavý, napište mi, jestli do toho jdete nebo ne, a v pondělí uvidíme. Dáme další hity, teď Alan Walker.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: There's something about you.

0: me gusta.
1: A Mikolas Josef Migusta tady u nás na Hit Rádiu, 13 hodin a 25 minut. Chtěl jsem říct, to byl Alvaro Soler, ale ten bude až za chvíli tady u nás na Hit Rádiu, společně s ním taky Alex Hepburn a nebo Kelly Clarkson. Tak a teď asi zpátky k té challenge, co jsem před chviličkou tady řekl na hlas, a asi jsem to možná trošku přehnal, protože od té doby, co jsem to řekl, že bychom si mohli dát víkend bez jediného kafe, tak mi tak píská v uších, ale tak moc, že ani neslyším, co vám hraju. Jo, prostě jednoduše, přiznejme si to, jsme závisláci na kofeinu. No, tak uvidíme, kdo nakonec zvládne tedy víkend bez kávy. Alenka mi tady píše na WhatsApp Hit Rádia, jestli se do toho počítá i matcha. Upřímně, hele, matcha, no, to je prostě kategorie sama o sobě, to je možná ještě na úplně jiný téma. Já jsem totiž matchu dva dny zpátky ochutnal, jenom tak jako jsem si líznul. Normálně koplo jako mě to více než centrifuga na Matějský. Jak to někdo může pít, proboha, teď je to nechutný, to se prostě nedá. Já ale chápu, třeba Jasmin od nás ze Snídaní šampionu, tak ta zbožňuje maču, že jo? Vlastně jako všechny holky tady u nás zbožňují maču. Ty nějaký kluk, který zbožňuje maču? Věřím, že se asi nějaká výjimka najde, ale teď se to normálně nedá pít teda. Ale OK, možná je to nepopulární názor, to si nechám na příští týden do čtvrtka, kdy ve čtvrtek nepopulární názory probíráme. My si dáme za chvíli další hity, no a jak jsem slíbil, zkusíme tedy víkendovou challenge, víkend bez kávy, no. No uvidíme, co to bude. Každopádně, pojďme právě teď ještě jednou do Snídaně šampionů, když už jsem tady mluvil o Jasmin. Jaká dneska byla Snídaně šampionů? Pojďme si to připomenout.
2: Jaká byla dnešní Snídaně šampionů na Hit Rádiu?
3: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavé zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
4: Jednoho kterého koně?
3: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký data titly, jo.
4: To je, ale jestli teď toho automobilový...
3: Nevím, prostě převalskej, jo, třeba.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Já z tebe snad vykvetu.
7: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
9: Housebrand Café per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
13: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
14: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
15: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
16: Toto je.
17: Dobravárt, vezeme vám pračku.
16: A co teď?
17: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
16: No tak to si rozumíme.
18: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
18: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
19: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
20: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Álvaro Soler na Hit Radio ve 13 hodin 38 minut a Péťa píše, je děkuju za tuhle písničku, tu máme v našem svatebním videu, zdraví Péťa. Ty jo, hezky? Tak to bych rád viděl to video. Většinou se dávají takový ty pomalý, romantický melodie, ale tohle... Dobrý, to vypadá na energickou svatbu plnou smíchu. Tak snad taková byla, anebo jednou bude i vaše svatba, pokud plánujete. A snad se vám nepřihodí po svatbě žádné nepříjemné překvapení. Jako jednomu chlapíkovi v Indonésii. Což teda je dost hrozný, protože zjistil po 12 dnech od svatby, že jeho novomanželka je taky muž. Přitom spolu byli víc než rok. Tak, co vás teď napadá? Jak na to asi přišel? V Indonésii, no? Já nevím, jako člověk občas by měl být gentleman a staromódní, ale v tomhle případě myslím si, že v 21. století takový to, co kdysi dávno se říkalo, že až po svatbě, tak to už zaplať pán Bůh asi jako neplatí. A v tomhle případě taky dobře, ale jak na to asi přišel, no? Jak na to přišel? A nevím, tak Indonésie, tak třeba večer před spaním, co? Vzal flétnu, začal na ní hrát a pod peřinou najednou vykoukla kobra. Hlavně si to nepředstavujte.

Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 45 minut, s váma Jirka Pelnář. Dneska máme 22. května a dneska je taky Mezinárodní den Sherlocka Holmesa. Docela trefný datum na 22., protože 22. to je asi největší záhada světa. Kam zmizely ty brachy? Kde je ta vejplata, která minulý týden přišla na účet? Neuvěřitelný. Jestli vám ještě nějaký peníze zbyly, tak si zajděte do zoo, o víkendu bude krásně. Jestli nezbyly, tak si zoo dáme alespoň tady u nás na Hit Radio. Tak si zajděte do zoo, o víkendu bude krásně. Jestli nezbyly, tak si zoo dáme alespoň tady u nás na Hit Radio.

0: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
3: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
10: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
11: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

0: zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira na Hit Radio krátce před 14. hodinou. Zů! A my jdeme na aktuální dopravu. To je taky dobrá zo občas na těch silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na dálnici D8 na 71. kilometru ve směru na Drážďany došlo k dopravní nehodě. Blokovaný je levý jízdní pruh, počítejte tady se zdržením. A v Teplicích v Juditině ulici probíhají práce na silnici, počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
3: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření. Tu oba národy urazily potemné a bolestné kapitole dějin. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Startuje další daňové echo. Tentokrát se kontroloři zaměřili na jednu z nejčastěji chybně uplatňovaných položek, slevu na vyživovaného manžela či manželku. K čemu nástroj slouží, ví mluvčí finanční správy Patrik Madle.
7: Daňové echo je nástrojem, kterým finanční správa upozorňuje daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech, zjištěné z analytického zpracování dat. Umožní jim díky tomu provést opravu ještě před případným zahájením daňové kontroly a doměřením daně ze strany správce daně.
6: Díky předchozím kolům daňového echa byly na daních uhrazeny desítky milionů korun. No a v Guadalajáře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského útočníka Pelého. Město po utkání našich s Koreou poté bude hostit ještě další 3 zápasy základních skupin. A teď se koukneme, co je nového v našem regionu.
1: Ústí nad Labem pracuje na nové koncepci rozvoje sportu, která má za cíl zlepšit možnosti sportování pro všechny obyvatele a učinit sport dostupnější pro všechny a zapojuje i veřejnost. Na webu města tak teď můžete vyplnit dotazník, ve kterém se podělíte o svůj názor na současné sportovní možnosti a změny ve městě, které byste uvítali.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů, takové je dnešní počasí na severu Čech. Večer by se mělo začít vyjasňovat, zítra pak slunečno a teploty i nad 25 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jsem rád, že páteční začátek odpoledne užíváte a prožíváte ve společnosti Hit Radia. 25 stupňů venku, to je fajn. To se člověk už trošku zapotí. No a vypadá to, že se zapotíme i my tady ve vysílání Hit Radia, protože za chviličku budu potřebovat vaši pomoc. A opět to bude téma, které je tak trošku na tenkém ledě a myslím si, že tady bude jako horko. Jestli máte nějaké, řekněme, zkušenosti s dietama, tak to bude téma přímo pro vás. Za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit, tady na Hit Radio.
2: Hit Radio Nord Music.

0: Na páteční odpoledne chviličku po druhé hodině Evanescence, Bring Me To Life. Za chviličku David Guetta, taky Dermot Kennedy. Ovšem právě teď jedno závažné a palčivé téma.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je to tady dvě hodiny odpoledne, takže je tady náš pořad Pravda nebo bullshit. A téma pro dnešní díl je... že...
1: vědci
0: tvrdí, že muži hubnou snadněji než ženy. Prý jenom stačí mírně změnit jídelníček a jde to samo. Holky naopak na sobě musí makat. Tak co? Je to tak, nebo to tak není? Opravdu my, chlapi, hubneme snadněji? Stačí nám prostě akorát to, že si nedáme jeden týden k večeři pivo a nebudeme jíst po páté hodině a 3 kila máme doma? Dole teda? Jak to je? Jak to máte vy u vás? Ať už třeba v páru, jo? Držíte oba dva spolu stejnou dietu, ale chlap schodí 3 kila jenom tím, že teda vynechá večeři a u vás naopak to máte tak, že jenom se podíváte na nádobí, který jdete odnes do myčky a máte další kilo nahoře. Dejte vědět, 777-937-777. Pojďme zjistit, jak na tom tady v Česku jsme. A nemusí to být jenom pokud jste v páru, samozřejmě. Dejte mi vědět i vaši zkušenost, jak to máte, jestli hubnete úplně naprosto v pohodě. Za chviličku je tady plavková sezóna, máme 22. května, tak je to zásadní téma. A nebo naopak, jestli prostě se s tím fakt jako trápíte, nebo jojo efekt je tam úplně šílený. Dejte vědět, ať zjistíme, jestli opravdu v tomhle případě tady naši rádoby
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne. Tak už za chvíli na Hit Rádiu.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me na Hit Radio přesně ve 14:45 odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak muži hubnou rychleji než ženy. Je to tak nebo ne? To je téma pro dnešní den. Pro dnešní díl tohoto pořadu. Píšete na 777937 a 777, co si o to myslíte, a vypadá to, že opravdu naši
1: vědci
0: v tomhle mají jako pravdu, jo? Třeba, je to pravda a pěkně mě to vytáčí. Manžel 2 týdny před dovolenou stoupne na váhu a řekne, potřeboval bych 3 kila dolů a do odletu jsou pryč. Nevím, jak to dělá, mně to nejde, mám pocit, že co on schodí, tak to mě se uloží do boků. Zdraví Terka. Šárka píše, ano, je to tak, muži jedou jeden cyklus na stejné hladině hormonů, kdežto ženy jedou cyklus 28 dní. Tak to pak není tak jednoduché pro náš organismus, každý den jiná dávka hormonů. Prostě zase to máte jednodušší. No, jako vždy. Zdraví Šárka. Jasně, ale zase jako v tom páru ty jako výkyvy nálad a hormonů jako ovlivňujou i ty naše hormony, musím říct. Takže tam to jde tak nějak jako ruku v ruce. Další zprávy. Muži mají víc svalů a spalují i v klidu. To je prostě biologie. Chlap zhubne jenom tím, že přestane večer jíst chipsy. U nás je to mnohem náročnější. Zdraví Peťa. Co hlasovky? Posíláte taky na 777-937-777.
2: Ahoj Jirko, tak já si myslím, že to s tím hubnutím pravda je, jako, že mají pravdu. Protože já jsem chtěl zhubnout 10 kilo, změnil jsem jídelníček a už mi chybí jenom 15. Měj se hezky.
0: OK, výborně. to beru. Je to teda trošku mimo, ale beru to. Co dál? Co si o tom vymyslíte? Tak já bych řekla, že je to pravda. Já jsem změnila jídelníček, manžel se svezl se mnou a zhubnul už 10 kilo, za to já jenom 4. Nevím, jak je to možný. Další zpráva od vás. 777-937-777. Pište i vaše zkušenosti a co si myslíte o tomto tvrzení, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že muži hubnou rychleji a lépe a snadněji než ženy.

0: Kateřina Marie Tichá s hitem Plamen, je 14 hodin 23 minut, s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A pojďme na nějaké finální rezumé, jestli...
1: Vědci.
0: Mají pravdu a nebo ne, když tvrdí, že muži hubnou lépe a rychleji než ženy. Podle vašich zpráv to tak jasně vypadá. Jo, tady třeba Míša píše, ahoj, já bych souhlasila s vědci. S manželem jsme začali běhat a chystat si svačiny, obědy a večeře společně, takže jídlo máme zhruba stejné a on za měsíc 5 kg dole a já ani gram. Můžu prosím vědět, kde je spravedlnost? A to posledně sežral, a to je napsáno velkým písmem, pytlík gumových medvídků. Žeprý kolagen, Míša. No, tak spravedlnost, tu bych v tom nehledal, no. Ale je docela zajímavý názor, a to tady píše Tomáš, který píše, že se živí jako fitness trenér. Chyba je, že v páru drží stejnou dietu. Ve chvíli, kdy to jednomu jde lépe než druhému, tak je tělo ve stresu a nefunguje tak, jak má, a proto i hůře hubne. Navíc ženy by měly držet úplně jinou dietu než muži, vzhledem k cyklu a vzhledem k tomu, jak mají nastavené tělo. Tak jo? Tak jo? Tak v tomhle případě asi vědci pravdu mají a my v tom máme taky dneska jasno. A teď ještě Terka napsala ještě rychle zprávu a tam je napsáno, ano, věci mají pravdu a už bych to neřešila, čau. Rozumím. Prostě to naštve, no. Tak v tomhle ta spravedlnost není a dámy, omlouvám se za nás, za všechny chlapy, ale asi je teda pravda, že v tomhle my to máme trochu jednodušší.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
1: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
1: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: Mousa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral.
7: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
11: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
10: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
11: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táboru je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
10: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Tom Walker na Hit Radio ve 14 hodin 36 minut. Je to náročný, takhle v pátek odpoledne. Co? Zvládáte to v práci? Půl třetí odpo je hodně těžký sobě hledat nějakou motivaci ještě do práce. Myšlenkama už jsme jenom u víkendu, tak víkend se jako musíte určitě užít. Dneska tak máme i trošku fanouškovský volno večer, protože hokej se hraje i až zítra. A když jsme u té motivace, tak doufám, že v sobě najdou motivaci do práce i naše hokejky, protože zítra nás čeká bratrovražedný souboj se Slovákama na mistrovství světa. A upřímně, po tom, co jsme zažili za nervy při posledních zápasech se Slovinskem a s Itálií, už by to taky chtělo jeden zápas, kdyby jsme byli v klidu, že bychom si tak jako zafandili, hezky si to užili, dali si panáka nebo pivo při každém gólu, no, a odcházeli bychom domů po čtyřech, co? To bychom si taky jako jednou zasloužili. Tak snad to bude zítra. Budeme držet palce. Nejenom hokej, ale samozřejmě i ty nejaktuálnější informace z našeho regionu s vámi dnes od 15 hodin opět bude probírat naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Tento týden pro vás máme vpadla na Hit Radio Nord Music hvězdu hudební a hvězdy na nebi.
3: Propojí se energie Venuše a záře diskokoule.
2: Schválně, poznáte rozdíl mezi hitem Sandry a horoskopem?
3: Tak vyhrajte dva lístky na legendy v Třebíjlicích.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech.

0: Benson Boone s hitem Beautiful Things, tedy krásné věci, tak doufám a taky vám to přeju, že vás nějaké krásné věci čekají o víkendu. Víkend má být nádherný, dokonce už mají být i třicítky, takhle nezapomeňte, pokud půjdete ven, tak je to tady, nezapomeňte se namazat, taky zvenku, jo? Takový to oblíbený kliše, ale je to pravda, jo? Namazat se, hlavně opalovací krémy. Krásné věci vás čekají i tady na Hit Rádiu od 15 hodin odpolední show a do 15. stihneme z hitů ještě například švédskou skupinu Mando Diao. Tohle je jejich megahit z roku 2009. Ovšem pokud jste někdy hrávali FIFU a ideálně FIFU 2006, tak je budete znát díky úplně jinému hitu. Ale to si necháme například až do srdcovek, který vás čekají v pondělí ve 12 hodin. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit, užijte víkend a v pondělí v pravé poledne tady na Hit Rádiu. Tak se smějte.
1: Byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elite.cz. Seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elite.cz.

0: vzniknout závislost.
1: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové páteční odpoledne všem řidičům za volanty. Mám pro vás jenom upozornění z D8, 40. kilometr ve směru na Drážďany. U Litoměřic tady dejte pozor na porouchaný osobní auto. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
11: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk by možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO. V Plzni startuje sezóna komentovaných prohlídek, kam můžou výletníci zamířit už tuto sobotu, prozradí mluvčí města Monika Krauzová.
12: V sobotu nahlédnout do provozu společnosti Štok Plzeň Božkov nebo do vozovny tramvají na Slovanech. Letní program Industry Open letos navíc vůbec poprvé zpřístupní malou kovárnu v areálu bývalých škodových závodů.
11: Tam návštěvníci nahlédnou do prostředí, které navazuje na 120-letou průmyslovou tradici Plzně. No a členské státy Evropské unie finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček a zajištění jejich identifikaci a sledovatelnost. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množírnám.
1: Hokejový servis Hit Radio.
11: Český tým ve Freiburgu vstoupil do druhé fáze základní skupiny. Po čtyřech zápasech a jednom dni volna se dnes dopoledne na společném tréninku připravovali na Slováky. Formace byly na ledě ve stejném složení, v jakém dohrávali duel s Itálií. To znamená, vedle Romana Červenky a Lukáše Sedláka se postavil Martin Kaut a Matěj Blíml se přesunul k Danielu Voženílkovi a Matyáši Melovskému. Zítra nastoupí naši hráči proti Slovensku v 16:20.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
15: Podle meteorologů nás čeká dneska odpoledne na severu Čech čím dál tím víc sluníčka a luxusní teploty 22 až 26 stupňů. Ovšem pozor, ten víkend, který je před náma, ten už bude doslova a do písmene letní. V sobotu až 28 a v neděli možná tropických 30 stupňů
16: Celsia.
15: Jo, yeah. Je to tam.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Tada, s lepšíma zprávama jsme snad nemohli na úvod přijít. Krásný odpoledne, páteční odpolední show padla. Nejsladší tečka za celým týdnem. S vámi Káťa Haplová.
15: A Kamil Bílský. Co to znamená, že startujeme volno, ale hlavně najděte plavky, vytáhněte ručníky, namažte se padesátkou, protože my zahajujeme velký letní mejdán.

0: Fonci, Demi Lovato a Hit Radio Nord Music.
1: Teď nám to volali. Je to úplně čerstvý, přátelé. Máme to pro vás. Sandra dorazila do Teplic.
0: Je to tady třikrát hurá, velká sláva.
1: Hvězda, kterou tady slibujeme celý tenhle týden, hvězda, která odstartuje projekt Legendy v Třebíjovicích. Zkrátka dobře, hvězda, která má už zítra svoje vystoupení ve vinařství Johanové. Tak tahle ta paní zpěvačka, tedy zpěvačka Sandra, je aktuálně v teplickém hotelu Prince Deline.
0: Tam je ubytovaná, to už jsme vám samozřejmě tento týden říkali, takže pokud se chystáte na koncert, tak samozřejmě dobrá zpráva, pokud se chystáte, ale chcete ji vidět už v předstihu, tak můžete klidně už rozložit transparenty, rozhodně už máte určitě napsaný na karton, v práci už jste se činili tenhle týden a můžete tak možná i přenocovat před hotelem Prince Deline.
1: Teďka ještě spinka, teď bych ještě nic nerozbaloval, teď to nevidí, ona si prý po cestě chtěla odpočinout, takže aktuálně spinka. Taky jsme vám během týdne práskli, že pak jí čekají procedury, které si sama objednala, to znamená, chtěla před koncertem thajskou masáž.
0: No.
1: Chtěla taky kadeřníka, ano, který udělá ty nádherný vlasy. No a aby mrkala až do první řady, tak si nechá prej nalepit i řasy. Takže tohle všechno absolvuje ještě před tím zítřejším koncertem.
0: Přesně tak. No každopádně bude na vás, doufám, že odpočatá, ale minimálně teda rozhodně můžeme zaručit, že jí to bude opravdu slušet.
1: Kdo všechno na tenhle koncert vyrazí, samozřejmě nevíme, ale co víme, že Sandru miluje celý svět, včetně českých celebrit. Takže například Jarda Jágr, slavný to hokejista s číslem 68, si taky prý nenechá ujít, když Sandra dorazí do České republiky. Takže kdo ví, třeba zítra v Třebíjovicích potkáme i Jardu Jágra.
0: No tak to by byl gól, jako, ale doslova.
1: No to by byl gól.
0: Ty bláho, mít fotku jako s Jardou.
1: Uvidíme. Jestli chcete mít jistotu, že u toho budete, tak úplně poslední, ale to jsou fakt jednotlivý vstupenky, se dají ještě aktuálně koupit na webu www.legendyvtřebíjovicích.cz. A pozor, jestli chcete zkusit štěstí, tak už za chvilku vyhlašujeme soutěž o poslední dva lupeny na Sandru v Třebíjovicích. Držíme palce. A slibujeme i tenhle hit, který 100% Sandra v Třebíjovicích zaspívá, protože podle Sandry je tohle její nej hit.
0: Tak za chvilku jdeme soutěžit.

0: Páteční padla na Hitradio Nerd Music, slyšíte sami, my jsme na to volno naladěný, nachystaný i na ten letní víkend, který je před náma, ale hlavně jestli vy jste nachystaný právě teď na soutěž.
1: No rozhodně musíte být, protože už zítra se to tady odehraje velký koncert Sandry v Třebíblicích ve vinařství Johan V. No tak pojďme samozřejmě soutěžit o bohužel poslední dva lupeny, který tady pro vás na stole máme.
0: Ovšem o lupeny, díky kterým zažijete fantastický odpoledne. Doslova do písmene takovej malý festival ve vinařství Johan V. v Třebíblicích.
1: Ve 3 hodiny odpoledne se to hezky otevře, celý ten areál, proběhne ochutnávka vín, grill, taky gastrozona, takže takový ten jako, jak to říct, ten slušnej, mastnej základ si udělat. Tak.
0: Pozor, v 16 hodin dojde i na muziku, protože začíná opening party a tý se chopí DJ Martin Hrdinka, který bude hrát ty legendární pecky z let 80. a 90.
1: Ano, pak se můžete taky těšit ještě na stand-up show s hosty, s Milošem Pokorným, Lučkem Zelenkou, anebo s Emanuelem Rydy.
0: No a ve 20 hodin už to vypukne, začne samotný koncert Sandry, který bude mít zhruba hodinku a půl, a to pořád není všechno.
1: Ještě proběhne samozřejmě afterparty, no a můžete se i vy vyfotit se Sandrou.
0: České dráhy se pak postarají o to, aby jsme se všichni v pořádku dostali domů, takže nemusíte mít strach, že byste neměli odvoz. Naopak, spoje jsou zajištěný a každý se dostane až domů do postýlky.
1: Přesně. Kdo nechce zkoušet štěstěnu a pokoušet hvězdy, tak ten už rovnou jde na legendyvtřebíblicích.cz. Možná tam ještě posledních pár lupenů ukořistíte. No ale kdo věří těm hvězdám a vesmíru, že mu to dneska sešlo, tak ten právě teď volá sem k nám do studia Hit Radio Nord Music. 47 522 14 15.
0: Čekáme na nejrychlejšího. 47 522 14 15. Za chvíli soutěžíme.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavé zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
4: Jednoho kterého koně?
3: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký gátatitl, jo.
4: To jo, ale jestli teď toho automobilu...
3: Nevím, prostě převalskej.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenírkárna.cz.
11: Vidíš to?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš, co vidím já?
12: Co?
11: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
12: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
11: U nás si vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
11: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
12: CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: V drogerii
9: Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
2: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Mika, Happy Endy na Hit Radio North Music a já doufám, že ten happy end, že to těm taky dneska zakončíme.
1: No bodejč, teď máme poslední dva lupeny na Sandru v Třebívlicích zítra ve vinařství Johan V. Tak schválně, vyhraje je i páteční posluchač, který se dovolal jako úplně první, kdo pak máme na drátě.
2: Ahoj, tady Lucka.
0: Ahoj Lucko.
1: Kam tě zdravíme?
2: Ahoj. Do Roudnice nad Labem, kousíček od Roudnice. Mm-hmm.
1: Lucko, svítí na tebe aktuálně sluníčko?
2: Jo.
1: První dobrá zpráva. Lucko, už ti začalo volno?
2: Jo.
1: Druhá dobrá zpráva. Lucko, chceš o víkendu na Sandru do Třebívlic?
2: Chci.
1: Třetí dobrá zpráva.
0: No tak ale už je to skoro hotový. Lucí, jednoduchý úkol poslední tě dělí od těch posledních dvou lístků na Sandru do Třebívlic. A to znamená, když už dorazí takováhle hvězda sem k nám na sever Čech, tak ty musíš poznat, co je hit Sandry a co je jenom horoskop.
2: Ano.
1: Ono je to někdy dost podobný, protože ty zpěváci zpívají o strašných krávovinách. Ale aby ty lístky nebyly zadarmo, musíš poznat rozdíl mezi písničkou a horoskopem, tak jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak jdeme na to. Tady je první text.
0: Zbystřit smysly a vytáhnout nůž. Obejmi mě a porozumíš, že nebudu nikdy Máří Magdalena.
1: Jožišmarja, to je ta úplně nejlehčí za celý týden.
0: Ještě nevíš.
1: A druhý text.
0: Vesmír ti dnes posílá zvláštní energii. Nepodceňuj muže se zlatým řetízkem a po 8 večer raději netancuj lambádu.
1: Říká Máří Magdalena.
0: Říká Máří Magdalena.
1: Tak schválně, co myslíš, že je písnička od Sandry?
2: To první.
1: To první!
2: Super.
1: Máš pravdu pravdoucí. Že to bylo ale jednoduchý, viď?
0: No.
2: Jo, zapotěla jsem se, ale dobrý.
1: Hele, a poznala bys to dobrý. I podle toho textu, anebo do tebe ťukla až ta Máří Magdaléna?
2: Jo, ten text.
1: Ten text, bylo to prostě jasný, bylo to jednoduchý a byly to poslední dva lupeny, který dáváme do placu, takže nezbývá, než o víkendu vyrazit do Třebívlic, dát si výborný vínečko a pak si užít super Sandru z první ruky, protože vinařství je tak rodinný, tak krásně malinký a tak útulný, že ať budeš kdekoliv, tak budeš mít Sandru doslova do písmene na dosah.
0: Přesně tak.
2: Tak to je krása.
0: Lucí, veliká gratulace.
2: Děkuju.
0: Neboj se, tu lambádu nesmíš tancovat jenom dneska, zítra už můžeš.
2: Dobře, super.
1: Tak si to už ještě s někým. Krásný víkend se Sandrou v Třebívlicích přejeme. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Děkuju moc.
1: No a posluchači samozřejmě křičí důkaz, důkaz, důkaz. Tak Káťo, můžeš nám pustit dnešní hit, který si přeložila do češtiny a zároveň nám to česky i zaspívat?
0: Ježiši Maria, počkej. Ale radši ne, zpívat radši ne. Ale tohle je důkaz místo slibu, to je jasný.
1: Škoda, přátelé, přišli jste o vrcholný zážitek, musí vám hol stačit zítra jenom Sandra. Každopádně, kdo chce ještě lupeny, www.legendyvtřebivlicích.cz.

0: Čověče, tak tady tomu hitu už taky trošku rostou fousy, kamarádi. Sean Baker VIP na Hit Radio Nord Music. Přesně takhle vonělo a znělo ten začátek milénia. Voněl a zněl.
1: Děláš si srandu.
0: No jo, za chvilku taky už bude 20 let tady tomu hitu.
1: Z jakého je to roku?
0: 2008.
1: Mhm. Jakože za dva roky je tomuhle hitu 20 let?
0: Jo.
1: To nedávno hráli na diskotékách, nedávno.
0: Jako novinku, viď? Jako by to bylo předevčírem.
1: No to je neuvěřitelné.
0: No,
1: 20 let. Každopádně před náma volno, před náma víkend, velká letní party, tak ani tenhle 20 let starý hit by na ní určitě neměl chybět.
0: Rozhodně. Každopádně i dneska po 18. hodině pro vás máme ještě mnohem starší hity. I
1: 30, ještě fousatější.
0: Ještě fousatější a už i šedivý dokonce, takový babičky s dědečkama. 80-ky, 90-ky a samozřejmě pár hitů ze začátku milénia. A to je páteční Hit Radio Classic od 18 do 21 hodin.
1: Tak s náma vydržte třeba až do půlnoci, no a za chvilku to pro změnu rozbalej Linkin Park. You keep me waiting,
0: ze dna až nahoru, up from the bottom. Tak buďte s náma z Hit Radio North Music, přejeme krásný pátek.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
7: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
6: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Housebrand Café per favore?
12: Si, signora.
13: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
14: Kaufland.
16: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
19: Já.
18: Protože jsou spolehlivé?
19: Já, natürlich.
18: A se zárukou na 5 let zdarma?
19: Já,
18: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout.

0: Kubu budou 4 hodiny a vy si dáváte páteční hit Radio North Music.
1: Všichni ale po práci ještě nemají, například naši zprávaři ještě zprávařej. A já se ptám, je náhoda, že dohrála McDonald a ve zprávách je Donald?
0: Tak to mě nenapadlo, čověče, takováhle spojitost.
1: Mně taky ne, ale bude tam, přátelé. Ale budou i lepší zprávy, například to, že tenhle víkend padnou možná tropy. Zkrátka dobře, nachystejte se na sobotu a neděli, protože to budou libový 2 dny, které budou nejenom volný, ale které budou doslova a do písmene letní. Užijte si to.
0: No tak Ježíši Maria. No a k tomu ještě hrajeme taky to nejlepší, co tady pro vás máme. Lost Frequencies.

0: One Republic nás na Hit Radio North Music doprovodili do 16. hodiny. Hezké odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, jenom upozornění na Teplicku na hraničním přechodu Cínovec. Probíhá údržba zeleně, takže tady počítejte s omezením. A to zhruba ještě hodinku. Přejeme šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
10: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkávají sudečtí Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádala jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Řada měst hledá způsob, jak dostat lidi zpět do center. Nově to zkouší i Jihlava, která od června zavede změny v parkování o víkendu. O co půjde, vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
11: Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu nebudou muset řidiči platit ani v sobotu. Stejně jako se doposud nemusí za návštěvnické parkování v Jihlavě platit o nedělích a o svátcích, tak se nebude nově od června platit ani v sobotu.
10: Snazší parkování může pomoct lidem, kteří do Jihlavy přijíždějí na víkendové nákupy, za gastronomií, službami nebo za programem v centru. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. No a první hráč světa Ital Jannik Sinner může na tenisovém Roland Garros zaútočit v Paříži na první titul. Díky němuž by zkompletoval kariérní Grand Slam. Mezi ženami obhajuje je triumf Američanka Coco Gauffová. Češi budou mít v soutěži minimálně 12 zástupců.
12: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
13: Odzimujte bazény, nafoukněte kruhy, bude se plavčit. Už dneska odpoledne předpovídají meteorologové čím dál tím víc sluníčka na severu Čech a místy měříme až 26. Pozor, v sobotu se to možná vyšplhá až na 28. No a v neděli už by měly regulérně dorazit tropy až 30 stupňů Celsia.
0: Léto je tady.
8: Hit Radio North Music.
0: No tak vás do toho letního víkendu trošku doprovodíme, že jo? 3 minuty po 4. páteční padla na Hit Radio North Music. Káťa Haplová.
13: A Kamil Bílský. Krásný odpoledne. Ovšem pozor, ten víkend, který je před náma, to nebude jen tak obyčejný víkend. Tenhle víkend se totiž koná taky první dopingová olympiáda v historii. Počkejte si na to.
0: Právě teď od nás Black Eyed Peas.

0: Disturb the Sound of Silence, páteční hit Radio North Music a máme 10 minut po 4. hodině. Konečně padla odpolední show.
1: Zdravíme vás, přejeme krásný odpoledne a zároveň oznamujeme, že svět se zbláznil, protože tenhle víkend se koná první dopingová olympiáda v historii.
0: Může mě vysvětlit, co to je za olympiádu, tam se jako bude soutěžit, kdo, nevím, dopuje nejvíc, nebo...
1: Nebude se soutěžit v tom, kdo dopuje nejvíc, ale budou tam soutěžit ty, co dopujou nejvíc. Prostě jednoduše Las Vegas, tedy město hříchů,
0: no jo,
1: kde jinde by se tyhle ty lidi měli sejít, si dali dostaveníčko a tenhle víkend si to rozdají v nejrůznějších sportovních disciplínách na dopingové olympiádě. To znamená, že tam budou i lékaři a pod dohledem lékařů tyhle sportovci, kteří se toho zúčastnějí, mají povolený doping. Můžou do sebe rvát všechny ty zakázané látky, které se normálně během roku kontrolují a ty sportovci je samozřejmě používat nesmí. Tak tady můžou, narvou to do sebe, co to jde, a pak jdou teprve soutěžit a budou se hodnotit ty nejlepší výkony.
0: To je jako
1: úlet.
0: Zvrácenost
1: jako
0: totální.
1: Úlet.
0: Říkám si, já nevím, jestli to má jako, nevím, nejsem odborník, jo, jestli to má jako účinek, až když to do sebe nasypou teď, anebo jestli sypou jako průběžně, konstantně celý ten rok, to možná asi.
1: Myslím si, že sypou už jako o něco dřív, než to začne.
0: Asi jo.
1: Tam by to asi během toho víkendu úplně nezafungovalo. Ale oni mají hlavně finanční motivaci. Oni všichni tvrdí, že dřív byli taky čistí, ale oni si tím sportem nevydělali dost peněz a neuživí je to. Kdežto sem, když přijdou a mají povolený doping, tak pozor, na téhle olympiádě za každý vítězství dostane sportovec 5 milionů korun. A pokud se někomu díky dopingu podaří překonat nějaký světový rekord, tak dostane 21 milionů korun.
0: To si děláš srandu.
1: A to jsou takový prachy, že ty sportovci do toho prostě jdou. Už jich je přihlášených asi 42.
0: Ty bláho.
1: Neuvěřitelné.
0: Tak to se nedivím. A to, šel bys do toho?
1: Já bych do tohohle nešel teda. Já bych do tohohle nešel. Jednak z nějakých etických důvodů. Jako, dobře, tak někdo překoná Jarmilu Kratochvílovou, jo? Nebo Honzu Železního. Ale nadopovaný, to přece neplatí.
0: No, jasně. Jo?
1: Takže z nějakých etických důvodů ne. A taky ze zdravotních. On ten doping prej není úplně zdravý.
0: Ta se to nebude úplně jako šmakuláda, no. Pro kardiologa, jasně.
1: Takže přátelé, Hit Radio North Music je jednoznačně proti a my vyhlašujeme antidopingovou olympiádu. To znamená, kdo má chuť, ať se k nám přihlásí, hledáme někoho, kdo nezvedne vůbec nic, anebo doběhne do cíle až úplně poslední.
0: Jsem já, prosím.
1: www.hitradio.cz. Hit Radio.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music. Hit Radio. Tohle vám hrajeme nově.

0: šlape to páteční odpoledne. Rehab in my head, 16 hodin 19 minut a vy si dáváte odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music.
1: Hrajeme, co umíme a do placu dáváme i potlesk pro sekáče trávy pod Hit Radio Nord Music.
0: Chlapče, v tomhle horku, pátek odpoledne, nechtěla bych.
1: No jen si to představte, je pátek, je čtvrt na pět, všem nám začíná volno, před náma ten nádherný víkend a on se v tuhle chvíli rozhodne, jo, že začne pracovat.
0: Ale kdybyste viděli ten lán, který ho čeká, to je to neuvěřitelný.
1: Šílený.
0: Podle mě budeme my dva dřív doma než on.
1: No stopro, to bude sekat do neděle tohle. Ale co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, takže nelenil, nečeká na pondělí a pustil se do toho právě teď. Má můj obdiv.
0: Teda. No teda můj taky. Tak hele, bude mít hezký počasí o víkendu, tak co?
1: Je to sekáč.
2: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na fosení. Za granulé jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června, Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mousa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral.
11: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
13: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Hodiny zpívají souhvězdí a zároveň ukazují 16.32. S váma zpáteční padla na Hit Radio Nerd Music a zdraví vás Káťa s Kamilem.
1: Bylo nebylo, kamarádi, před 25 lety jsme zjistili, že v jedné odporné bažině žije děsivý zlobr.
0: To je Shrek?
1: To je Shrek, přesně. No a Shrek má 25. výročí, člověče.
0: Shrekovi je 25, jo?
1: Shrekovi je 25,
0: tak to vypadá hůř, teda.
1: Takový mladík přitom, člověče, no. Proč on po sebe trošku nedbá, já ti nevím.
0: To je hezký, tak Shrek slaví 25. narozeniny. No tak všechno nejlepší samozřejmě. Všechno nejlepší. Můžeme někde sfouknout svíčky?
1: Můžeme určitě sfouknout svíčky, protože k tady tomu krásnému 25. výročí proběhne taky promítání třeba v Cinema City Ústí nad Labem.
0: Tak. Teď jsem vám to nadala. Takže kdybychom chtěli oslavit 25. Shreka, můžeme vyrazit dneska do kina, kde rekapitulujou ten první díl, kterým to vlastně úplně začalo. Oni už jsou, kolik ono je už dílu? Oni jsou 4, jestli se nepletu.
1: Tak a pátý vyjde v roce 2027.
0: A pátý se čeká v roce 2027.
1: Přesně tak.
0: No tak jo. To já se těším teda, protože mě se to vždycky strašně líbilo.
1: Mně taky, to je totiž možná spíš pohádka pro nás dospělí, než pro ty děti, my tam rozumíme těm takovým těm jako jináčím fórum. Nicméně, děcka, na tohle můžete opravdu zít i o víkendu, sobota, neděle, 14.40 Ústecké Cinema City.
0: Koukám na to taky, Ústí, Teplice, kino, zkrátka dobře, Shrek slaví 25. Tak na ně do toho kina vyražte.
2: Měli jsme pola!

0: Jeden z těch stále nejpopulárnějších hitů Alex Warren a Ordinary. Tak to vám nabízíme v odpolední show Padla v pátek na Hit Radio North Music.
1: Tohle se fakt povedlo. Mm-hmm. Člověk netuší, když něco skládá, jestli to bude dobrý nebo špatný, a už vůbec ne, že se z toho stane třeba světová jednička, která se takhle dlouho udrží na výsluní. Ale tohle je přesně ten příklad. Povedlo se. Mimochodem, kdyby vás zajímaly pecky, které hrajeme, pecky, které posloucháte a pecky, které se vám líbí, stačí mrknout na náš web www.hitradio.cz, protože právě tam najdete playlist našeho rádia. Tak si v tom můžete rochnit.
0: To teda, za chvilku pro vás Leony, Coldplay, David Guetta, anebo taky Ed Sheeran. Prostě to nejlepší v odpoledním playlistu Hit Radio North Music.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách eobuv ví.
9: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
10: Zve vás statutární město Chomutov
9: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
10: Více na chomutov.cz.
11: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: elitedate.cz
19: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Hit Radio North Music.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Pátek jako ze žurnálu pro vás Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Hit Radio North Music, 16 hodin 52 minut, odpolední show padla.
1: Ježiš Maria, už zase bude celá,
0: jo.
1: Už zase budou zprávy,
0: jo.
1: A představte si, že v nich se dozvíte, že chodíme čím dál tím míň na pivo.
0: Čím dál tím míň, jak je to možný, proč?
1: Nevím, říkám si, sakra, teď pivo, to je česká tradice.
0: No, to je národní
1: sport. Vždycky jsme na pivo chodili, všichni jsme se tam potkali, pokecali jsme, profackovali se a šli zase domů.
0: A bylo dobře.
1: A už nás to nějak neba, nebo co?
0: Čověče, říkám si, jestli to není možná od covidu, jak jsme se trošičku asocializovali. Někdo možná zjistil, že když si to pivo koupí domů, tak je to levnější špás?
1: Jako určitě to může být jeden z důvodů. Na druhou stranu ty flašky piva se prodávaly i před covidem.
0: Takže
1: a přesto jsme do hospod chodili, ale zkrátka dobře,

0: Statistika je neúprosná a skutečně počet prodaných piv v české gastronomii klesá.
1: To je smutný.
0: Tak snad to doženeme tenhle víkend. Mají bej tropy, přátelé, a je zapotřebí dodržovat pitnej režim.
1: To bude žíža.
0: Já jsem mě pil a už ležím.

0: David Guetta, Sam Martin a Dangerous, páteční hit Radio North Music. Taylor Swift a nebo East 17, to jsou hity, na který se můžete těšit po 17. hodině. Přejeme krásné odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech v Mostě v ulici u Zámeckého parku. Máme dopravní nehodu, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem, tak tudy určitě opatrně. Šťastnou cestu, ať si neskazíte víkend a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější. Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
5: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat. Posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí. Po dnešním jednání se svým rakouským protějškem to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Generální inspekce bezpečnostních sborů při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes 10 litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval, je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Prodej piva v české gastronomii dál klesá. Za poslední rok se snížil zhruba o 5%. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka, jak vysvětluje ředitel tržního a datového výzkumu Vladimír Sirotek.
6: Je to jeden z nejhorších roků v aktuální době, přičemž tu zhoršenou situaci vnímáme hlavně z důvodu, že dochází ke strukturální změně v trhu. Obecně lidé méně konzumují alkohol. Když už jdou na pivo, tak skonzumují méně kusů.
5: Podle Sirotka ubývá na trhu míst, kde je možné si pivo dát. No a trenér Pep Guardiola po sezóně po 10 letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který Citizens dovedl k 6 titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v dnešním prohlášení.
7: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bikepark, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
8: Už dneska to bylo na severu Čech, na kraťasy a tričko, zkrátka dobře, téměř léto, na teploměrech až 26 stupňů Celsia, no a pozor, víkend bude ještě lepší. V sobotu se čeká až 28 a v neděli 30 stupňů Celsia. Přátelé, připravte se na tropy.
4: Hit Radio North Music.
0: Drinky, paraplíčka, tohle všechno vás čeká o víkendu, kamarádi. Každopádně páteční odpolední show Padla jde do svého finiše, před náma poslední hodinka s Káťou a Kamilem.
8: Přejeme krásný odpoledne a taky slibujeme libový hity, jak už Káťa slíbila PH Electro, Taylor Swift, East 17 a nebo právě teď Nickelback.

0: Ty bláho.
1: Miloval jsem je.
0: Tak to stálo za to.
1: Přátelé, jedna legendární vzpomínka a návrat do 90. Zkrátka dobře, kapela East 17, která v té době královala hitparádám, měla spoustu hitů a my jsme si právě teď na jeden z nich zaspomínali.
0: Čověče, normálně mě to vrátilo úplně zpátky do mládí. Chce přemýšlet se do dětství nebo do mládí. Do mládí.
1: I tak se to dá nazvat. Zkrátka dobře, jeden retro úlet právě teď v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a třeba tip na víkend, jak si ho zpestřit, jak si sednout v tom krásném počasí někde v pergole s kamarádama a pustit si tyhle fláky 90. let.
0: Přesně. A nebo si můžete opravdu zaspomínat na svoje dětství a vyrazit třeba zítra dopoledne oslavit narozeniny Maxi Psafíka. Sobota od 10 hodin Amfik v Kadani. 51. narozeniny má tenhle pořádný pesan, takže rozhodně tam můžete vyrazit s celou rodinkou.
1: Kdybyste se s rodinou chtěli pobavit třeba taky někde jinde, tak pozor, Chabařovická pouť, která se ale nekoná v Chabařovicích.
0: To je to pikantní letos, přesně tak.
1: Koná se totiž na letišti v Ústí nad Labem a samozřejmě o nic nebudete ošizený. Všechny ty atrakce, všechny ty dobroty i parkování zajištěno.
0: Přesně, tak to je úplně bomba. No a třeba sobotní odpoledne můžete strávit s rodinou taky na náměstí Svobody v Žatci. Tady proběhne multikulty akce Barevný Žatec. Hele, a mně se na tom všem úplně nejvíc líbí to, že na Barevném Žatci vystoupí žlutej pes. Prostě
1: kdo jiný?
0: Kdo jiný, přesně. Takže přijeme příjemnou zábavu, ať už vrazíte kamkoliv u nás na severu Čech. I kdybyste byli třeba jenom na zahradě pod pergolou. Hit Radio Nord Music je s váma.
1: A jedeme dál, tohle je Taylor Swift. Krásný odpoledne. I heard you.

0: si trošku toho života dožil PH Electro Stereo Mexico. Páteční hit Radio North Music a ve čtvrt na šest pryč s vámi padla.
1: Přejeme krásný odpoledne a zároveň dobrou chuť, pokud už je u vás něco voňavého na stole. Vsadíme se, že k tomu máte rohlík, protože přátelé, podle posledních statistik jsou Češi rohlíkožrouti.
0: A jako ve finále si říkám co jiného, protože čím nejrychlejším prostě zaplácneš ten hlad, než rohlíkem.
1: Jako ano, ale na druhou stranu to číslo je až fascinující. Češi totiž denně spořádají 13 milionů rohlíků.
0: Denně?
1: Což znamená, že každý z nás, co tady v té zemi žije, si každý den dá minimálně jeden rohlík, někdo i víc.
0: Ty blá.
1: 13 milionů rohlíků. No to je strašný číslo. To je fakt jako neuvěřitelné. Na druhou stranu je to prej trošku zkreslený, protože ten průměr hodně zvedá otík. Otík jich sní fakt jako hodně ze stresu, protože nechce k Turkovi.
0: Až požníky.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopnej vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavý zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
4: Jednoho kterého koně?
3: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký gáta titly, jo.
4: To jo, ale jestli teď toho automobilový...
3: Nevím, prostě převalskej, jo.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
10: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
11: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
10: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, Čtyři tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
11: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
12: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
12: Kaufland.
14: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
19: Rituals vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května.
8: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
19: Nová prodejna Rituals v galerii Teplice.
8: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
19: Rituals.cz
0: Trénírkárna.cz
10: Hej ty!
17: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
2: Hit RADIO.
20: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: pátek, jak má být, kamarádi, jako z katalogu, jako z učebnice.
1: Sprdlá hrdla.
0: Úplně ukázkovej pátek na Hit Radio North Music. Přesně v 17:30 odpolední show padla Neil Diamond, Two Friends a Sweet Caroline.
1: A teď si představte, že takovýhle bordel udělal Mick Jagger v Itálii, až ho vyhodili domů.
0: To nám musíš osvětlit.
1: Mick Jagger, to je frontman hvězdní kapely Rolling Stones.
0: To vím.
1: A tenhle ten pán měl v Itálii, konkrétně na ostrově Stromboli, večírek, mejdánek, taková rozlučka s kamarádama. Nic velkýho, nic hlučného, jo? Ale na Itálii to bylo až moc. Na ostrově Stromboli totiž platí ještě, řekl bych, pravěký zákony a nařízení, že jednak po půlnoci musí všechny večírky skončit a pozor, ani na těch večírcích se nesmí tleskat do rytmu písniček, protože to tleskání prej ruší místní obyvatele. Takže nekompromisně Mick Jagger, ne Mick Jagger, vlítla tam policie, rozpustila to, řekla a domů! Tak Mick Jagger sednul do soukromého vrtulníku a opravdu odletěl. A když se to dozvěděla samotná Itálie, samotný vedení, tak se normálně chytli za hlavu, zrudli studem a řekli, my se strašně omlouváme. Tohle jsou fakt pravěký nařízení, to už dávno nemá platit. Pane Jagger, kdybyste byl tak hodnej, vraťte se do Itálie, vyberte si jakýkoliv ostrov chcete a udělejte si tam mejdan. A normálně mu Itálie nabídla, že tam může přijít zase zapařit. To je Ježíš, krásný.
0: To je ale fakt strašně hezký přístup. Tam se člověk nemůže ani zabékat, ale když se ve finále může.
1: Přesně tak. Takže přátelé, u nás tyhle pravěký nařízení neplatí. Naopak, teď si pojďme dát hymnu všech víkendových mejdanů a zpíváme Sprdlá hrdla.
0: Hele, Mick Jagger, ten by úžasnul, co se tady u nás v České republice dá dělat. Pojďme si dát Svaz českých bohémů, ať to slyšejí až v Americe a třeba i celý Itálii. Vají jsou ohnouti.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro vše.

dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni,

teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili,

0: 6:45, Lady Gaga, The Dead Dance. Co to bylo za pohyb tady?
1: To byl závěrečný buben.
0: Jo, tak Kamča tady tancuje.
1: Ty nevíš, že jsem teďka v kapele Lady Gaga?
0: Lady Gagarin.
1: No, slyšíte sami, že i my jsme v nejlepším, pak jsme taky v cílový rovince a pomalu končíme, ale ještě než se rozloučíme, chceme připomenout, nezapomeňte na víkendový derby. Přátelé, až vám bude v sobotu fakt hits, tak si puste LED aspoň v televizi, protože v 16:20 pokračuje mistrovství světa v ledním hokeji a na řadě je zápas Česko versus Slovensko. Tak fanděte.
0: Bratrovražedný souboj, tak jo.
2: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
11: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Be Mine na Hit Radio North Music. No a kamarádi, nejvyšší čas se rozloučit.
1: Užijte si ten letní víkend, přestože léto ještě oficiálně neodstartovalo. No a až si odpočinete, tak v pondělí ve 3 odpoledne jsme tu zás. Tak.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům. Pozor na dálnici D8, 54. a 5. kilometr ve směru od Lovosic na Drážďany u Chotěměře. Tady došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují hasiči a podle našich informací se zatím projíždí bez držení. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Opozice úvahy o prodeji výrobce výbušnin a střelivin považuje za nebezpečné a nekompetentní. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc. Muž je v izolaci v nemocnici Bulovka. Jedna z nejvzácnějších šelem světa oslaví narozeniny v táborské zoo. Slavnostní akce na počest fosy madagaskarské proběhne už zítra. Samečkovi bude 14 let, pokračuje ředitel zahrady Evžen Korec.
14: Fosa madagaskarská je jedno z nejohroženějších zvířat v současné době. Je endemita Madagaskaru, to znamená, že nežije nikde jinde než na tomto ostrově. A tady postupně bývá počet jedinců díky tomu, že se kácejí tropické lesy a využívají pro zemědělství.
13: Narozeninové komentované krmení fosy madagaskarské začne zítra 30 minut popoledni. No a lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun. Uvedl to server Seznam zprávy. O deficitu akce, která přitáhla ženskou světovou špičku, včetně Američanky Šifrinové, informoval prezident Svazu lyžařů David Trávníček.
15: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
2: Venku krásně svítí sluníčko, zítra bude ještě lépe, tak si ten dnešní večer a zítřejší den užijte naplno. Hit Radio Classic s vámi Lea, startujeme právě teď ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Co takhle lambáda, je pátek, přátelé, kamarádi, kaoma. Právě teď z éteru Hit Radio, 2 minutky po 6. letí za váma.

Doctor, Doctor, osmdesátky v plném proudu, hezký dobrý večer. S vámi Leona, my vlastně spolu budeme takhle usínat, zítra ráno zase spolu vstávat. Tak jak se dneska máte? Máme tady pátek 22. května. Dejte vědět, co děláte, jestli jste na cestě domů, nebo jestli už máte pohodičku, relax. Chystáte se dneska někam ven, do víru velkoměsta, jak se říká. Před námi je spousty skvělé muziky, rozhodně. Legendární 90-kový hit Snap a taky Krištofové právě teď. Co takhle, Kosmošo? Vzpomínáte si ještě na ten text? Dejte si ho s námi.

0: Eternity. Kdo ze vás si tenhle song zpíval? The last. A neskutečná pecka. Hit Radio Classic s vámi taky Lea. Hezký dobrý večer. 6:58. Jdeme na další skvělou muziku. Před námi Sugar Babes, Pink Floydi. Dáme si troška toho rokoáče, ale co nás čeká, je skvělá devadesátková věc a dokonce o té kapele, která přijde, byl i seriál. Kdo z vás si pamatuje partičku S Club 7? Já byla obrovským fanouškem, tak přesně tohle za moment, konkrétně za 4 minutky, zazní z éteru Hit Rádia Bring It All Back. Těšte se.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bronsky Beat, zlaté nesmetelné osmdesátky, i tohle vám dává v pátek večer Hit Radio Classic. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Song pro všechny ženy, dívky, holky. Užijte si ten dnešní večer z pohodlí.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.

0: Posloucháte Hit Radio City, kamarádi, za minutu je tady 7 hodina. Hit Radio. Asi jste poznali podle úvodu, že mě trošku překvapilo, jak jsme rychlí, že vlastně ještě ani není 7 a už jsme v éteru. Ano, Hit Radio a dneska takový malý překvapení pro všechny z vás. Jsme se tady tak jako náhodou potkali a ve studiu Andrea Bezděková. Ahoj.
1: Ahoj.
2: No, já jsem tě chtěl napodobit. Ahoj, tady je Vincent, navrátil.
3: Ahoj, tady je Andrejka.
1: Hezký skoro. Neumím.
2: Já tě zkusím, protože máš takový specifický hlas.
0: Jak? No přátelé, a druhý hlas Vincent Navrátil. Ano, specifický hlas, následující půlhoďku budeme společně s vámi v éteru, což se ale mimo dění ve studiu děje v naší republice. Dneska fanouci fotbalu, minimálně Sparty, vyrazí do Prahy na Sparta Fest. To je docela hustý, že jo?
1: No je to kousek od nás, je to přes řeku, je to kousek hlavně ode mě, protože já jsem z Letné.
2: No ale jsi slávistka, ne?
1: No ale mé srdce tepe pro Slávy, takže tam se to trošku příčí.
2: I potom všem?
1: Jako já jsem slávistka, bydlím na Letný, jde to trochu proti sobě, ale domí ty bydlíš v Praze a přitom
0: tak, no,
1: jsi kousek od Ostravy, tak pro který klub tepe tvé srdce?
0: V srdci je stále Baníček, protože kdo se narodí tam v tom kraji, tak nemá na výběr zkrátka, přátelé.
2: No nemá, protože by jinak dostal.
4: Hit Radio Nerd Music.
0: Co by bylo ale fér, kdyby každý fotbalový klub měl nějaký svůj festiák. Baník Fest. A tohle Alice Springs. Hezký večer přejeme.

0: 19 hodin, 6 minut k tomu, posloucháte Hit Radio. A co se tak vrátit na chvilku k tomu fotbalu? Kromě toho, že v Praze je nějaký Sparta Fest, jasně, já tady loboval za Baník Fest, tak jsem si uvědomil jednu věc. Zítra tady Baník hraje v Praze. Oh. A přijede 5000 baníkovských fanoušků, to je pojem sám o sobě.
1: 5000?
2: Ty kráso.
3: No v poměru s Duklou, která tady bude mít 200 skalních fanoušků.
0: No, pozor, ale ty už si našim posluchačům prozradila, že tvé srdce nebije ani pro Spartu, ani pro Baník,
3: je
0: ale
3: to
0: pro Slavie.
3: Je to Slavie a my jsme si uřízli ospturu a bylo to zbytečné, přátelé. Já jsem tam byla, všechno jsem to viděla.
2: Ty jsi byla na tom legendárním zápase, kde naběhli na ten stadion a udělali tu ospturu.
3: Je to tak.
2: A
3: dokonce
2: to
3: jsem taky zachybovala, ne, že bych nalítla s petlicemi, ale chvilku jsem se radovala v moment, kdy jsem viděla ty davy, který se tam řítí, protože jsem si myslela, že už slavíme. Tak jsem taky chvilku slavila. Ale dřív, než jsem měla, no. Takže byť jsem slavila, lituju toho a nic takového nepodporuju.
2: Ano, takže pokud jste viděli Andrejku, jak v kukle mlátí kostkou brankáře do hlavy, tak ona tomu prostě jenom nerozuměla. Ona myslela, že to je party.
3: Je mi to líto.
0: NSYNC, pokračujeme v hitech. Doufám, že jsme očistili tvé jméno.
2: No ano, ostuda už je, bye bye.

0: and Monica.
1: Wow.
0: To zní jako prima večer. A do toho ještě Hit Radio. A tahle ta trojice. Je tady s vámi Dominik, je tady taky Andrejka a Vinca. My jsme s Vincentem včera řešili takový zajímavý trend, který se objevil.
2: My totiž s Dominikem občas děláme nějaký průšvihy. Ne úmyslně, ale doma za to potom máme, jak se říká, slejznuto. Existuje teď takový trend, možná si o tom Andrejko slyšela, že se diskutuje, co je vlastně ve vztahu normální tolerovat a co už je takzvaný jako princess treatment, když se vlastně jako chováš tomu svýmu partnerovi s nějakou jako větší tolerancí nebo jako jsi na něj zbytečně moc hodná.
0: Mm-hmm. Přátelé, znáte to? Schválně tohle si můžete zahrát s námi. Odpovídejte.
2: Odpovídejte s námi, já položím otázky a vy si řekněte, je tady to v pohodě odpouštět, anebo je to až zbytečně velkorysí. Takže Andrejko.
3: Takže to jsou průsery, které se reálně staly a vy teďka chcete znát můj názor.
1: Možná.
0: Ano, za dnešek.
2: Reálně se staly nám obou s Dominikem. Takže za prvé. Zapomněl, že máte nějaký plán a vy mu to odpustíte, protože víte, že je to roztomilej mimoň.
3: Tak podle mě, kdyby se tohle stalo první dva měsíce, odpuštěno. Jinak.
2: Aha.
0: No to je lhůta.
2: Dva měsíce, to je blbý.
3: Tak jsi takovej opojený láskou, leda co odpustíš.
0: To projde všechno.
3: Benevolentnější. Hmm,
2: tak jdeme jako na surovejší.
0: Koukal se do blba a na té straně ulice náhodou šla hezká holka. A vy mu to nevěříte.
2: Ne, věříte.
0: A vy mu to věříte.
3: No a teď, v moment, kdy s tímhle velmi nesouhlasím, je to king treatment.
2: Ne, právě, že ano, to by byl king treatment, protože by to o tebe bylo extrémně velkorysé.
3: Ale extrémně velkorysé.
0: Mm-hmm. Je to tak moc, jako.
3: Je to tak moc.
2: A co když fakt jenom čuměl do blba? To nevěří, dobrý, ale jdeme dál, protože teď já se bojím. Tak jo, hele, po 14-hodinové směně mu odpustíte, že oblečení z šichty jenom odhodil namísto toho, aby ho rovnou vypral a vyžehlil.
3: Tak to po 14-hodinové šichtě nemůže ani snad nikdo žádat.
2: Já jsi říkala, že máš doma sama bordel, viď?
3: já přiznávám, jsem trochu bordelář. Hmm. Ale pracuju na tom.
2: A poslední otázka domy.
0: U nich doma, jsem jenom chtěl dodat, tak víme, kdo takhle po 14-hodinové směně přehlídá k vysílání v rádiu, odhazuje to oblečení. Má kolegyni, na kterou se jednou omylem usmál a vy mu věříte, že spolu nespali.
3: Jo, myslím si, že důvěra, základ zdravého vztahu, tohle to se toleruje.
2: Ale to je potom, co jsi řekla, že kdyby se koukal špatným směrem, tak ho zabiješ.
3: Víš co, já hodnotím na základě svých vztahů a já v ně důvěřuju, takže kdyby mi něco řekl,
2: dobře,
3: já ho věřím.
2: Tak jo, tak hele, víš co, tak projevte důvěru a partner vám za to určitě bezděkuje.
4: Radio Nord Music.
0: A vy nám snad bezděkujete i za ty hity, co si takhle večer na Hit Rádiu pouštíme. Venga Boys, hezký večer.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Rodinný dům v Roudnici nad Labem na Litoměřicku za 5 750 000. Byt Rapusina v Prachovicích na Chrudimsku za 1 990 000. Byt Rapusina v Moravském Berouně za 1 620 000. Chata v katastrálním území obce Radič na Příbramsku za 2 250 000. A garáž v Ústí nad Labem za 495 000 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firma na zážitky.cz.

0: Já nevím, je třeba říkat, v jakém filmu to bylo. Ach, ty čelisti. To já, jo. Roky, posloucháte Hit Radio City, 19 hodin a za chvilku k tomu přibude půl hoďka. Já jsem dneska plakal, chci se svěřit.
1: Co zůstalo, Domino?
0: Alex má kámoše a mě zajímá, pamatujete si toho úplně svýho prvního kámoše, kterýho jste měli? Mimu synovi je 8 let a má toho nejlepšího, prvního, kterýho si našel ve škole a já jsem zbrečel, abych se k tomu vrátil, protože jeho máma od toho kámoše mi poslala fotku, že on si nalepil do deníčku fotku mýho syna a že jsou nejlepší kámoši.
1: Ježiš, to je tomu já myslel, že jsi brečel, protože jsi žárlil, že už nejseš nejlepší kámoš svýho syna.
0: To mi došlo až ty.
1: Co ty, Andrejko, měla jsi nějakou nejku?
2: To jsem 100% měla a vlastně ji pořád mám a to si myslím, že je mega krásný. My jsme byli takový ty děti podnikatelky, protože nikdo nám nedával jen tak, nerozhazovali se kapesný jen tak. Jasně. A my jsme samozřejmě chtěli chodit do té cukrárny, ale museli jsme si to odmakat. Takže my jsme měli mašličkový den a ten soused, který nedal mašličku, musel dát 5 korun.
0: Výběrčí.
2: Hezky. Výběrčí, no. Ale pozor, taky pak byl bonus na konci léta a bylo vystoupení gymnastické. A pozor, to už bylo za 15.
1: Ty krásno, vidíš to, děti podnikatelky, takhle to vypadá, Dominiku. Ne vy, jako vy v Orloví, vy jste si říkali děti podnikatele, chodili jste po nádraží za babičkama a podnikali jste.
0: Hit Radio City. Cut and Move, posloucháte Hit Radio. Hezký večer.

0: Smart Music.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Housebrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.

Radio Nord Music. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Radio Nord Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio.
5: Když už je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: dneska si zaslouží. Opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.